0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V úterý se vyráží do Ankary, Česko má nový letoun z Brazílie a Bousková dohrála ve Wimbledonu, Nosková postupuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil, šéf diplomacie Petr Macinka říká.
2: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit na to, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně asi nevím, proč tak umanutě tam chce jet.
1: Na letišti v Praze v pondělí přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro armádu. Stroj přiletěl přímo z výrobního závodu v Brazílii a českému vojenskému letectvu přinese nové schopnosti, včetně tankování za letu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil americký prezident Trump podle agentury Reuters. O konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu NATO. Trump v oválné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí, informuje mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na 5 kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elisa Martensovou. Marie Bousková právě s Belgičankou Martensovou prohrála 2x 4-6 a skončila v osmifinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V úterý se vyráží do Ankary. Na Děčínsku hořel hotel a Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil, šéf diplomacie Macinka k tomu říká.
2: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně, asi nevím proč, tak umanutě tam chce jet.
1: Lidé mohou v centru Pardubice cítit nepříjemný zápach. Ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
3: Podle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se do stávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí a právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začalo zřejmě od fritézy v kuchyni, odkud se oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se také na krovy a střechu. Muzea na východě Francie, kdo si v neděli ukradl šperky za miliony eur, pachatele se nepovedlo dopadnout. Ke zločinu došlo v muzeu klenotníka skláře Reného Laliquia. Podle místních zdrojů ostraha nereagovala po spuštění alarmu rychle. Přenosová síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvedl podle Reuters místní operátor. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Rosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Alice Martensovou. Americký fotbalový útočník Florin Balogun bude moci nastoupit v osmi finále šampionátu proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanů proti jeho omilostnění.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V úterý se vyráží do Ankary, Česko má nový letoun z Brazílie a Bousková dohrála ve Wimbledonu, Nosková postupuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil, šéf diplomacie Petr Macinka říká.
2: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně asi nevím, proč tak umanutě tam chce jet.
1: Na letišti v Praze v pondělí přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro armádu. Stroj přiletěl přímo z výrobního závodu v Brazílii a českému vojenskému letectvu přinese nové schopnosti, včetně tankování za letu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil americký prezident Trump podle agentury Reuters. O konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu NATO. Trump v oválné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí, informuje mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na 5 kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elisa Mertensovou. Marie Bousková právě s Belgičankou Mertensovou prohrála 2x 4-6 a skončila v osmifinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V úterý se vyráží do Ankary. Na Děčínsku hořel hotel a Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil, šéf diplomacie Macinka k tomu říká.
2: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně, asi nevím proč, tak umanutě tam chce jet.
1: Lidé mohou v centru Pardubice cítit nepříjemný zápach. Ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
3: Podle společnosti vodovody a kanalizace Pardubice nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se dostávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí a právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začalo zřejmě od fritézy v kuchyni, odkud se oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se také na krovy a střechu. Muzea na východě Francie, kdo si v neděli ukradl šperky za miliony eur, pachatele se nepovedlo dopadnout. Ke zločinu došlo v muzeu klenotníka skláře Reného Lalikia. Podle místních zdrojů ostraha nereagovala po spuštění alarmu rychle. Přenosová síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvedl podle Reuters místní operátor. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Rosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Alice Martensovou. Americký fotbalový útočník Florin Balogun bude moci nastoupit v osmi finále šampionátu proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanů proti jeho omilostnění.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Připravila je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
3: Dobré ráno. Politici vyrážejí do Ankary na summit NATO. Fotbalisté Belgie zdolali na mistrovství USA 4-1 a pomalejší provoz hlásí z D1 směrem na Brno. Dnes a zítra se pozornost všech států soustředí do tureckého hlavního města. V Ankaře se koná summit Severoatlantické aliance. Bez povšimnutí nezůstane ani spor o účast našeho prezidenta na summitu, se kterým nesouhlasila vláda. Podle politologa Jana Kubáčka ještě uvidíme, jestli z toho nebude ještě větší ostuda.
4: Doufejme, že nedopadneme jako například Finové nebo Poláci, kteří se v minulosti přetahovali dokonce na jednání samotném a pak samozřejmě svoji pozici oslabili. Řekněme si otevřeně, že samozřejmě ambasády členských států na to o tom referují. Píší to domů, to znamená, ta protistrana o tom bude vědět, o to pozorněji bude sledovat, kdo bude promlouvat a jakou tóninou a co bude slibovat. Pak se dá očekávat, že by samozřejmě toho mohl někdo, kdo chce našich slabin využít, tak by toho mohl zneužít.
3: Prezident Petr Pavel před odletem ještě chystá briefing v 8.30. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil skoro 11 měsíců. 32-letý Čech a 27-letá Češka přečkali noc na pondělí v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Glockner poté, co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Záchranáři jim pomohli se stoupit, informovala policie ve spolkové zemi Tyrolsko. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili do čtvrtfinále po třetí za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin našeho času se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny 3 pořadatelské země. Kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností taky bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách se teploty zastaví na 18.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A po 6. míříme na silnice.
6: S pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 mezi 361. až 359. kilometrem ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení a hustý provoz. S 10minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 od 206. kilometru ve směru od Vyškova do Brna. Důvodem je hustý provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Ze zpráv je to vše. Startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A hezké ráno vám přejeme. Tak jestli nebylo včera líp, když byl státní svátek, že?
7: Hele, bylo. Hlavně já teda, jestli můžu, jo, no. Jako o čem chci mluvit, jo. Večer jsem si nachystala, já to tak dělám, že si večer nachystám oblečení, pověsím si ho na hrazdu, do toho do takový, jako, do takový předsíníky prostě, jo, abych nebudila ráno lidi kolem sebe a ráno jdu do rádia, abych nerachtala se skříněma. Hele, poslední dobou mě to nějak nevychází. Já si vždycky večer nachystám oblečení a ráno mám chuť na něco jiného. Jakože vlastně si ne... Já nevím, jestli to znáte jako to chlapi.
2: Ženský to dělá. No jo.
7: Jo, že si večer připravíš hromádku a ráno chceš něco jiného.
2: Já hromádku připravuju ráno většinou, ale...
7: ale kuš!
2: Tak, asi to nechme už. Hezké ráno.
7: Krásné ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: prodlouženém víkendu probouzí do zkráceného pracovního týdne. Je úterý s datem 7. července. My si už za chvilku dáme 1 plus 1, ovšem teď je tu potřebná dávka dnešních horoskopů. Tak nastražte uši, hezké ráno.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Bohuslava, gratulujeme. Dnes jeden čokolády. Slunce v raku a luna v beranu bude mít vliv na vaše myšlení a zrychlí životní tempo. Blesku rychle využijete všech možností. Co čeká raky? Dnešek charakterizuje neklid. Pracovně vše zvládnete. Doma však můžete mít pocit, že každý mluví jinou řečí. Lvi, hvězdy vám v zásadě drží palce, ale vy jim to zrovna moc neusnadňujete. Tvrdohlavě si prosazujete svou. Pany, obratně proklouznete vším, co vás dnes potká. Pochvala a obdiv partnera vám jistě náleží, ale vynutit si je nemůžete. Váhy, včera vám bylo hej, dnes se budete muset víc snažit, aby všechno proběhlo k vaší spokojenosti. Štíři, štěstí bývá vrtkavé, ale říká se, že přeje připraveným. Rozumná dávka aktivity vám přinese kýžený.

ve vašem znamení a sebekontrola vás drží na uzdě. Vaše zdrženlivost může působit až trochu chladně. Ve skrytu duše ale toužíte po zblížení. Více čeká vás rušný den a vy si ho budete užívat. Nečekejte však s rukama v klíně, až se něco bude dít. Chce to akci. Blíženci hvězdy přejí cestování a výletům. Duševně vás to obohatí. Navíc již potřebujete pořádně odpočinout. Milí přátelé, snažte se navodit dobrou atmosféru a nestyďte se mluvit o svých pocitech a přáních. Ozdraví to váš vztah. Den je vhodný pro utužování stávajících vazeb, nikoli pro hledání nových. Přeji úspěšný den. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: frekvenci 1, 1 plus 1. Jeden forek od nás, jeden forek od vás. Tenhle mě přišel od Liby. Ptá se malá dcerka tatínka. Tati, a proč jsi vzal maminku? Tatínek se podívá, potom se otočí směrem k manželce a říká, vidíš, ani to dítě to nechápe. Od koho? A komu? Děti nebo tatínkovi?
1: Mobil? Mega sleva.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz. That night we almost called.

0: frekvence 1, tak 1 plus 1, vtip je od nás, vtip je od vás. Jsou tu prázdniny.
1: A tak máš prázdninovej.
0: Ten se neomrzí.
1: Fakt?
0: Přátelé,
1: dobře.
0: Tenhle vtip se neomrzí nikdy prostě. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
1: Já jsem připravena.
0: Sdělení na Facebooku. Mm-hmm. Prosím vás všichni, spěte při otevřeném okně. Je to zdravé. 10 258 komárů tomuto příspěvku dalo, to se mi líbí. 789 komárů přidalo komentář. 5164 komárů to sdílelo. 3000 komárů potvrdilo účast.
1: A kolik jich přežilo?
0: Tak hezké ráno.
1: Super, krásné ráno.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

Impossible.

0: Přejeme hezké úterní ráno, je 7. července, jak to bude dnes s počasím, ještě pořád oblačno, zataženo, sem tam možná i polojasno, ale počítejte s tím, že se ještě může vyskytnout občasný dešť nebo přehánky, teploty se budou pohybovat, ale docela vysoko, až kolem 26 nebo 30 stupňů.
1: Frekvence 1, tohle.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
0: Teď je přesně 6:30, čas na krátké zprávy. Je tu Katka Vavřínová.
4: Hezké ráno. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům jim vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se budou poslanci zabývat návrhem na obnovení elektronické evidence tržeb. Ukrajina během noci vyslala na moskevský region přes 430 dronů. Uvádí to moskevský primátor Sobjanin. Agentura AFP uvedla, že útok se stal začátkem summitu NATO. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červnu. Analytici předpokládají, že meziroční inflace klesla a dostala se pod 2% díky uklidnění situace na Blízkém východě.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Provoz houstne na D1.
5: S 10-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 od 210. kilometru ve směru od Vyškova do Brna. Důvodem je silný provoz, jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Hezké ráno.
6: Krásné ráno. Víš, jak jsme tady probírali nedávno ta magická data svadeb?
0: Jo.
6: Jo? Tak dneska jedno takové je. Sice trošku slabší, protože je úterý, ale na druhou stranu sedmičky jsou šťastná čísla. Takže
0: no jo, ono je 7.7.
6: 7.7. Já si dokonce pamatuju svatbu. A tyjo, to jsem byla fakt malá. Byla jsem u své kmotřenky v Brně, u tety Mařenky. A byli jsme na nějaké svatbě, která byla právě 7.7. Vdávali se dvě sestry dvojčata a brali si dva kluky dvojčata.
0: Ne, ne.
6: Jo.
0: Ty vado.
6: Takže já jsem zažila takovou hlavně, že o svatební noci zůstalo všechno, jak má být.
0: Jseš si jistá.
6: Ne.
0: Hezké ráno.
6: Krásné ráno.
2: A Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, prázdninové ráno a taky chytrej
1: jak rádio.
0: Máme si chytráka prázdninového, co říkáš?
1: Dobře. Chytrák prázdninový, to zní jako švihák lázeňství.
0: Kolik máme v České republice hradů, zřícenin a zámků?
1: Moc. Třeba 2000.
0: 2000 typuješ, jo? Tak zkusíme za chvilku prověřit. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.

0: v Česku hradů, zámků, zřícenin.
1: A tak dále.
0: A tak dále. No. Já jsem si jistá tím, že je toho fakt hodně, typla jsem 2000.
1: Takže v České republice se nachází zhruba 400 až 500 hradů.
0: No, dobře.
1: Ani to se přesně neví, ani což je zvláštní.
0: Podle mě totiž nevědí, co počítat ještě jako hrad a co už jako zříceninu.
1: A zřícenin.
0: Jo, a zřícenin, jo, takhle, dobře.
1: K tomu přibližně 900 zámků.
0: 1400.
1: Celkově se včetně tvrzí a menších šlechtických sídel bavíme o zhruba 2000 historických objektů. Neuvěřitelný. Potlesk je tvůj. Takže zhruba, no.
0: Zhruba.
1: Zhruba 2000 objektů historických. No. Nevím, jestli počítali nás dva. To nevím.
0: Nevíš, jestli jsme objekty, anebo jestli jsme historický.
1: A zříceniny ještě můžeš dodat.
0: Zřícenina.
1: Hezké ráno.
0: Krásné ráno.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
2: Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Ať jsme o peníze nehráli, nicméně poslední slovo na vás číhá hned po 7. hodině, tak pokud byste chtěli zkusit své štěstí, máte nějaký dobrý tip, tak se na vás těším už za pár minut. Ještě předtím zprávy.
1: Planeo vykopává 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Katka Vavřínová, hezké ráno.
2: Dobré ráno, prezident i premiér dnes odletí na diskutovaný summit NATO. Končí termín, dokdy lidé musí uhradit peníze za státní dluhopisy a popojíždět budete na pražském okruhu i D1. Dnes se bude v turecké Ankaře řešit, jak budou dál pomáhat se společnou obranou NATO Spojené státy. Co se čeká od summitu Severoatlantické aliance? Frekvenci 1 připomněl politolog Jan Kubáček.
3: Bezesporu si myslím, že ta klíčová otázka, která tam bude řešena, tak bude zapojení Spojených států amerických do evropské obrany. To znamená jejich přítomnost, početnost vojáků, ale hlavně využití typu ochranných zbrojních systémů a to, co si za to Amerika řekne. A jaké projekty vojenského charakteru, jaké zbrojní systémy se budou podporovat.
2: Po vleklém sporu v české politické kotlině je jasné, že na summit odletí jak prezident Petr Pavel, tak premiér Andrej Babiš. Hlava státu dnes ráno v 8.30 řekne před odletem podrobnosti. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. První upisovací období skončilo v neděli 28. června a s tím možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodlo o stížnosti autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc přišlo o překvapivý rozsudek, porušující princip rovnosti stran. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Keesovou 6-4-7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elis Mertensovou. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6-5-7-3-3. Dohrávka je na programu dnes.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ještě ráno a dopoledne bude v Čechách místy i polojasno, jinak nás čeká oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě občas zaprší s malou pravděpodobností i zabouří. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme 24 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 18.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz brzdí na D1 a pražském okruhu.
4: Desetiminutovým zdržením počítejte na dálnici D1 od 212. kilometru ve směru od Vyškova do Brna. Důvodem je silný provoz. Kolona vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu od 15. kilometru ve směru na letiště. Důvodem je hustý provoz na této trase, se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Dobré ráno, hezké úterní ráno, vám
5: krásné ráno, tak už jsme tady nakousli tu šťastnou sedmičku, 7.7, chvilku po 7, to je hezký, ne?
0: No, tak počkáme do 7 minuty a je to!
5: Přesně. Sedmička bývá vnímaná nejenom jako šťastné číslo, ale pozor, taky jako číslo léčení. Takže pokud jste někde nastydli nebo tak, tak dneska zůstaňte doma a mělo by to klapnout, večer budete jako rybičky.
0: Číslo léčení, jo?
5: Číslo léčení, no. Nositelé sedmičky také mývají často léčitelské schopnosti. Jako lidé, kteří mají tu sedmičku jako svoje číslo.
0: Já byl minule v Novém Boru a tam měli skláskou sedmičku a ten nositel té sedmičky
5: to byla... se jmenoval Vrchní.
0: Byla to ta Vrchní.
5: Byla to ta Vrchní.
0: Pojďme držet gender. Paní Vrchní.
5: Paní Vrchní. Krásné ráno.
1: Míra
6: Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil snů.

0: Frekvence 1 s vámi, hezké ráno, ty jsi mě tak zblbla tím genderem, přemýšlím, jestli může být paní vrchní nebo nemůže.
1: To je servírka, ne?
0: Jako v hospodě. Já paní... si někde

0: Frekvence 1 vás probouzí do úterního rána. Lubka tady má připravený článek, já z něj furt odbočuju a pořád jí to kazím, ale mně přišla teďka od Wendy zpráva, že v novém boru to je sklářka osmička a ne sedmička. Tak pardon, já jsem chtěl udělat for, ale seknu se. A už to nechme
1: být. To je jedno, pojďme dál. Hele, dneska je prosím tě, Míro, světový den čokolády.
0: No.
1: Já si ty svátky vždycky radši prověřuju, protože někde to je napsaný nějak a jinde jinak. A dneska jsem si to prověřila a říkám, světový den čokolády, přesně tak, 7.7. Pozor, mezinárodní den čokolády je taky, ovšem 13. září. Normálně máme světový den čokolády 7.7. a mezinárodní den čokolády 13. září. A já jsem si říkala, tyjo, v tom je nějaký bordel. Tak jsem se na to pořádně podívala a přečtu ti všechny svátky, které se týkají čokolády.
0: Dobře.
1: Slavíme také mezinárodní den čokoládových dortů, mezinárodní den horké čokolády, mezinárodní den hořké čokolády, mezinárodní den mléčné čokolády a mezinárodní den bílé čokolády. Prostě v podstatě skoro co měsíc to nějaký čokoládový den.
0: To není špatný. Já s tím problém nemám a nemám dokonce problém ani s bílou čokoládou, což ne úplně každému jede. Ale já si to pamatuju ještě za socíku. Byla taková ta Zora, nebo jak se to jmenovalo?
1: To byla ale vzácnost. Tenkrát, když se poprvé objevila bílá čokoláda.
0: A myslím, že jestli v ní taky ještě nebyly nějaký oříšky nebo nějaký sojový namletý něco, ale vím, že mě to bavilo si rozehřát v ruce.
1: Taky jsem to dělala.
0: A udělat jak plastelínu si z ní vyrobit něco jiného a to pak sníst. Je to trošku nechutný.
1: Tak já jsem nevyráběla, ale rozehřívala jsem ji, to je pravda.
0: No nic, to jsou vzpomínky na dětství, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Mobil, mega sleva.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód

0: ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
0: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
0: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Tak včera mělo poslední slovo tak nějak takovou malou, krátkou dovolenou, zkrátka prodloužený víkend, jako možná většina z vás. Dnes pro vás máme další peníze v posledním slově. O 27,5 tisíce hrajeme právě teď na čísle 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Je to tak, já to trošku přeženu, skoro 30 tisíc korun, 257 400 399 číslo, na které teď voláte. Koho tam máme? Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Dobrý den, tady Ivana z Bolehoště.
3: Odkud je, i vy? Tak máme tady pro vás větu, kterou nám tu nechal Pepa Vrtal, tedy fotr. Na tripu zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak co?
4: Myslím kamarádství.
3: Kamarádství, zkusme kamarádství, 27,5 tisíce korun ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není, je mi to líto, není.
4: Nevadí, tak ale zase kamarádství je taky dobrý.
3: Jasný, mějte se moc krásně, naslyšenou.
4: No, vy taky,
3: naslyšenou, my přihodíme 528 a 20 tisíc korun ve hře, už za hodinu.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Za chvíli na Frekvenci 1 další zprávy. Podíváme se také, jak to vypadá na českých silnicích. Teď ale za počasím, je tu meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Dnešní předpověď otvírám pronostikou, která říká, že v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Přesně takový totiž bude i dnešní den. Zatímco v severní a severovýchodní části našeho území deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou a v Moravskoslezském kraji se ojediněle mohou vyskytnout i nějaké bouřky, tak na zbytku území Česka bude převládat polojasno až oblačno a oblačno začne přibývat až v průběhu odpoledních hodin. Také teploty v tomto týdnu jsou jako na houpačce. Dnešní odpolední maxima v porovnání s pondělním dnem budou vyšší o více jak 5 stupňů. Rtuť teploměru nejčastěji ukáže 24 stupňů na severu našeho území, po 30 stupňů na jižní Moravě. Naši pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr, ten v nárazech bude dosahovat rychlosti 55 km za hodinu a slábnout bude až ve večerních hodinách.
1: Ať už fandíš Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Přesně půl osmé, čas na krátké zprávy, je tu Katka Vavřínová.
5: Dobré ráno, ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Objevují se problémy s nelegálními domovy pro seniory a lidi odkázané na pomoc druhých. Některé služby a péči poskytují bezpotřebné registrace, píše to web veřejnoprávní televize. Provincii Kancu na severozápadě západě Číny dnes postihl sesuv půdy, který zasypal 33 lidí. Záchranáři 17 lidí úspěšně vyproskili, po dalších 16 pátrají. Agentura Reuters uvedla, že příčina sesuvu není jasná.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Pozor, dejte na uzavírku na D1.
6: Aktuálně je uzavřená dálnice D1 na 254,5 km ve směru do Brna z důvodu požáru kamionu. Poslední možný sjezd dálnice je na 258 km exit Kroměříž západ. A vlivem hustého provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel mezi 216. až 203. km na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
0: A hezké ráno.
2: Krásné ráno, 7.7. takové magické datum, tak jsem si říkala, co se asi událo v minulosti. A jsou to samý tragédie, prosím
0: tě. Ježišmarja. Tak Černá kronika, Lubka Ponížilová.
2: Přesně tak.
0: Pojďme na to.
2: Rok 1839. Příjezdem prvního vlaku do Brna byl zahájen provoz na železniční trati Brno-Vídeň. Zní to jako velkolepá událost.
0: Ale.
2: Ovšem, přesně v ten den tím vlakem se stalo také první železniční neštěstí v České republice, které si vyžádalo desítky zraněných.
0: A nebudeš tomu věřit, ale já jsem tam teď byl.
2: Na tom místě toho neštěstí?
0: Já jsem normálně šlapal na kole, zastavil jsem, a teď jako nebudu kecat, zastavil jsem na záchod u Roští prostě.
2: No.
0: A koukal jsem do mapy, kde přesně jsem, a teď vidím, že tam byla značka, přímo v tom místě, kde jsem stál, a tam bylo napsané místo prvního železničního neštěstí v republice.
2: Před Břeclaví to bylo.
0: Bylo to, teď se v Ranovice možná, tam někde u téhle vesnice to bylo.
2: Hmm?
0: No, takže tak. A pak jsem dojel o kousek dál a tam byl velký pomník u přejezdu obětem prvního železničního neštěstí. Tak vidíš, jak se nám to krásně
2: tak
0: sešlo.
2: Vidíš.
0: Já tam byl. Ty o tom mluvíš a já tam byl.
2: ty se máš. Rok 1456. Johanka z Arku byla při opakovaném soudu zproštěna viny. Ovšem. Podle prvního rozsudku
7: byla v roce 1431 popravena.
0: No, tak...
7: Takže oni po 25 letech očistili, ale bohužel už to k ničemu nevedlo.
0: Tak tam jsem nebyl.
7: No. A když jsme u těch tragédií, tak je to dneska i 65 let od největšího důlního neštěstí u nás po druhé světové válce, a sice tragédie na Dukle, rok 1961. A já jsem si říkala, aby jsme nekončili takhle smutně.
0: Tak máš něco pozitivního.
7: Tak mám něco pozitivního. Dneska je světový den svahilštiny.
0: No.
7: Svahilštinou mluví přes 200 milionů lidí a dokonce jsem si našla, jak se svahilsky řekne dobré ráno.
0: Ano.
7: Habari za asubuhy.
0: Mm-hmm.
7: V doslovném překladu, jaké je ráno.
0: Tak hezké ráno.
7: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné úterní ráno, i dneska Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo, osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak je to nejenom úžasná kombinace, ale jste tady správně. V restauracích a barech označených samolepkou Food Marks si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Co pro to udělat, přátelé? Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App. A pozor, Česku právě teď vyráží taky hlídka Frekvence 1 a samozřejmě náš kolega Tomáš Fíla s autem plných cen a my mu teď voláme. Tome, hezké ráno.
2: Krásné dobré ráno, zdravím vás. No tak samozřejmě vezu toho opravdu hodně. Mám dneska sebou samozřejmě plato nápojů Coca-Cola, také k tomu sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku, voucher do restaurace sítí Food Marks v hodnotě 500 korun. To všechno vezu pro jednoho našeho posluchače. No a dnes máme namířené na... Hele, já zkusím říct náměstí schválně, jestli poznáš.
1: No, no, no.
2: Velké náměstí.
1: Velké náměstí, tak to je Olomouc. Ne, to je Horní. Tak počkej.
2: Ale to si řek dobře, ano, ano, Horní, to je Olomouc, a tam nejedeme. My jedeme na Velké náměstí.
1: Velké náměstí, tak to nevím, člověče. Kde by to tak mohlo být?
2: No tak Hradec Králové.
1: Hradec Králové, Velké náměstí. Já jsem na ty Pardubice spíš, víš?
2: Tak dneska to bude o kousek vedle, takže dneska Hradec, Velké náměstí, 10.00. Opět se tam potkáme s tím naším nejrychlejším posluchačem, který přijde, dotkne se auta a ten získá tenhle ten kopec letních cen.
1: Mm-hmm. A vlastně, ale myslím, že jsi mi to skoro mohl uznat, i to náměstí je taky nahoře, taky je Horní vlastně. Co?
2: No, ale bylo by to matoucí.
1: Dobře, takže dneska tedy klasický čas, 10.00, vezeš toho opravdu hodně, připomínáme dneska Velké náměstí v tom městě u Pardubic, jo?
2: Ano, v Hradci Králové.
1: Tome, šťastnou cestu, hezké ráno.
2: Krásné ráno, ahoj.
1: Tak my jenom připomínáme, že mapu podniku Food Marks najdete také v aplikaci Coke App anebo na stránkách Coca-Cola.
3: Vychází červencová Moje psychologie.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
9: Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: 8000, to jsou peníze, o které hrajeme v posledním slově. Posouváme do příští hodiny, kdy můžete opět zkusit štěstí a máme pro vás právě za chvilku.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A pak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva, lék. Že nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: Jsou dny dobré. 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A přináší je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
5: Pěkné ráno. Začíná summit NATO. Poletí tam jak premiér, tak prezident. Fotbalista Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas světového šampionátu a kolony hlásí zde jedničky směrem na Brno. Premiér Andrej Babiš v čele české delegace odletí na summit NATO jako první. Před odletem ministerský předseda řekl, že ho dnes čeká například jednání s premiérem Nizozemska.
6: Budu mít bilaterální jednání dneska s nizozemským premiérem a zítra s bulharským, slovinským a slovenským prezidentem. A samozřejmě ten summit NATO bude v znamení prezidenta Trumpa. Je to vždy zážitek, když prezident je na nějaké akci.
5: Vláda chce podle Babiše příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek 2% HDP. Prezident Petr Pavel odletí na summit dalším vládním speciálem zhruba hodinu po premiérovi. Ještě předtím má zveřejnit, kdy se připojí k české delegaci a co bude v Ankaře dělat. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se budou poslanci zabývat návrhem na obnovení elektronické evidence tržeb. Upravený systém má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést miliardy korun veřejným rozpočtům. Očekává se, že jednací den potrvá do noci. Jeden člověk přišel o život při požáru v Trutnově. Případ je stále v šetření, ale policie už vyloučila cizí zavinění.
7: Pondělní odpolední požár rodinného domu zvládli hasiči zlikvidovat během jedné hodiny. Při hašení ovšem našli tělo bez známek života. Na místo tak musela kriminálka, která vše ohledala, konstatovala, že za smrtí není cizí zavinění. Poslední slovo ale bude mít soudní pitva. V domě nikdo jiný nebyl a policie předpokládá, že mrtvý v něm bydlel. Proč v Trutnově hořelo, ani výše škody se ještě neví. Oldřich Tomáš, Frekvence.
5: Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrá poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. 41-letý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Oproti včerejšku bude dnes tepleji, naměříme 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě 24 stupňů, na horách teploměry ukážou 18. Ráno a dopoledne bude v Čechách místy i polojasno, jinak nás čeká oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě občas zaprší a s malou pravděpodobností taky zabouří.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: A krátce po 8. hodině se podíváme na silniční tahy.
8: Dálnice D1 je na 254. kilometru ve směru na Brno v místě požáru kamionu opět průjezdná levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se tvoří mezi 258. až 254. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A vlivem hustého provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel mezi 216. až 196. kilometrem na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
5: A šťastnou a bezpečnou cestu ve společnosti Frekvence 1 teď už mají slovo Lubka a Míra.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Frekvence 1 vám zpříjemňuje úterní ráno.
4: Krásné ráno, tak nám prosím tě přes noc zase zmizela Nutella.
0: Jako doma?
4: Jo, tentokrát kilová.
0: No.
4: Jako doma jsem mimo podezření já. jako vždycky. Jo? To by musel se opravdu stát nějaký zázrak, nebo by mě den předtím museli nějak jako extrémně rupnout nervy.
9: Jak pak to?
4: Abych v noci sežrala kilo nutely. No. Ale jinak u nás prostě zmizí nutela, tatínek prostě podezřelý. Je to jednoduché.
9: Ten je na prvním místě, jo?
4: Přesně tak. Kilová nutela vydržela u nás krásných 5 dní. Tududum-tum. Takže tak, no. Tak to jsem jenom ti chtěla říct, jako co se u nás stane. Myslím si, že se Nutella dostane mezi věci, které budou bývat pod zámkem.
9: Dobře, zkus to.
4: Já?
9: Ten klíč.
4: Ne, holky to podle mě zkusej.
9: Jo, že ho zamknu prostě, holky, aby jim to nesněl.
4: Holky, to je, já jsem doma ještě nebyla, přišla mi před chvilečkou zpráva. Mami, kde je Nutella?
9: A proč píšou tobě?
4: No, protože třeba si myslejí, jako, že jsem ji někam schovala, ale ne, neschovala. Prostě nám zmizela. Takže jestli u nás něco doma mizí absolutně nejrychlejš, je to tato návyková čokoládová lísko-oříšková pomazánka.
9: No jo, tak hezké ráno.
4: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka.

0: Hezké ráno z Frekvence 1, ta klubka přišla před chvilkou se zprávou, že dneska je den svahilštiny.
1: No.
0: Každý muzikant v téhle republice ví, co je svahilština.
1: To je taková ta jakoby řeč neřeč.
0: Řeč neřeč, protože většinou, když nemáš ještě text, tak se zpívá svahilsky.
1: Jo, jo,
0: nebo
1: jo.
0: Když ti vypadne, aha, tak se zpívá svahilsky. Všichni, kdo chtěli někdy zpívat anglicky, ale neuměli,
1: zpívali svahilsky.
0: Tak zpívali svahilsky. A proto já jsem si myslel, že je to vymyšlený jazyk, ale není, což ty jsi potvrdila. Já jsem to měl pro tebe schovaný do chytré jak rádio na někdy. Aha.

0: Kluk. Krásné úterní ráno na frekvenci 1. Já se ještě vrátím, jestli můžu, k té Nutele.
1: Ano.
0: Protože jsem zjistila, že je možný ty večerní chutě zahnat.
1: Mm-hmm.
0: On totiž jako problém vlastně lidí, co držej dietu, nastává večer většinou.
1: Jasně.
0: Protože vlastně večer se projeví to všechno, co ti chybí. To, co jsi tomu tělu nedal přes den tou dietou, tak pak prostě sežereš tu Nutelu. No. A tak jsem se dívala, co dělat, když tě večer honí mlsná. A víš, co jsem našla?
1: Ne.
0: Že je to prej strašně zdravý. Zažene to chuť a ještě tělu dodáš večer takhle před spaním bílkoviny. Je to tvaroh s medem.
1: Tvaroh s medem.
0: Rozmícháš tvaroh, do toho dáš lžičku medu a dáš si to místo Nutelly.
1: Na noc. To jsi úplně pomátla, ne? A volejte záchranku někdo.
0: Já už to vidím, jak holky tatínkovi naplní tu sklenici od té Nutelly tím tvarohem.
1: To zkuste mu to zabarvit kakaem nějakým, aby to nebylo poznat. Ať si hrábne.
0: Tati, říkali to v rádiu.
1: No tak na to myslete, zkuste to schválně večer. Já jsem teda zaháněl takhle chuť, když jsem držel dietu, a lákem z okurek, anebo z utopenců.
0: Jo, to tě pak všechny ostatní chutě přijde.
1: Ne, prostě, jak jsem mě honil, tak jsem šel a jsem si tak cucnul, a ono mi to tak jako zabilo ty chuťový buňky. Pak jsem si tak tomu vylovil ještě ten utopenec jeden, když už jsem na něj měl chuť.
0: Utopenec, já bych si vylovila to kyselou okurku, když o tom takhle mluvíš. Mm-hmm. Já je fakt miluju. Mm-hmm. Nemám ráda kvašáky a miluju kyselý okurky.
1: Těhotná, jo? Tak hezké ráno.
0: Dobré jitro.
2: Mobil? Mega sleva.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí?

0: Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: somebody else. Frekvence 1 dnes vyhladovělá. Přejeme vám hezké ráno, i když tady řešíme večerní žraní.
1: Přesně tak.
0: To nejde říct jinak.
1: Ne, večerní žranici. Já jsem ještě hledala. Říkala jsem si, hele, to musí něco znamenat, když tě takhle jako honí ta mlsná, že něco chceš. A zjistila jsem, že pokud máš chuť na sladké, tak tělo potřebuje bílkoviny.
0: Večer, jo?
1: Jo. A pokud máš chuť na... Ne večer, kdykoliv.
0: Když
1: pokud
0: máš chuť na sladký,
1: tak tělo potřebuje bílkoviny.
0: Aha.
1: Pokud máš chuť na čokoládu, tělo potřebuje hořčík.
0: Aha. Počkej, říkáš teda, když máš chuť na sladký...
1: Potřebuje tělo bílkoviny. Když máš chuť na čokoládu, potřebuje hořčík.
0: Tak já tady se podívám, kolik...
1: Potřebujeme bílkovin.
0: Hořčíku a bílkovin má pivo. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížil.

0: Jak to bude dnes s počasím? Tak nějak polojasno, sem tam se to může zatáhnout i s nějakou tou přeháňkou. Teploty docela vysoko, 26 až 30 stupňů Celsia. Teď už jsou tu ale přesně 8.29. Krátké zprávy je Katka Vavřínová.
1: Pěkné ráno. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance, tedy dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. Léto přeje prodej vstupenek, a to i těch podvodných. Češi za ně utratí každý rok miliardy. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodej z druhé ruky a to nese riziko. Podvodníci často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první, upozornil web veřejnoprávní televize. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červnu. Analytici předpokládají, že meziroční inflace klesla a dostala se pod 2% díky uklidnění situace na Blízkém východě.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor dejte na D1 i na Pražském okruhu.
3: Dálnice D1 je na 254. kilometru ve směru na Brno v místě požáru kamionu opět průjezdná levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se tvoří mezi 258. až 254. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A se zdržením okolo 30 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 60.5. kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a kolona se tvoří mezi 58. a 61. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
0: Frekvence 1 s vámi, hezké úterní ráno vám přejeme, pivo obsahuje jen zanedbatelné množství bílkovin a je to. Tak tím to nepůjde. Hořčík, tam už nebudu ani hledat, to nemá význam. Už to mám pokažený. Tak toliko teda, abychom teda dotáhli to, co jsme tady řešili před chvilkou, ale ty tam něco máš.
4: Já tam mám něco. Když je dneska 7.7., tak jsem si říkala, že bych se mohla ještě trošičku podívat na tu magii čísel a říkala jsem si, kdo ví, jestli třeba ta sedmička třeba nějak neovlivňuje zásadně třeba sportku nebo něco takového.
0: Aha, no.
4: A podívala jsem se na to, ovlivňuje, ale pouze jako fakt jako minimálně. V historických statistikách sportky padá nejčastěji číslo 47, takže tam částečně ta sedmička je v prvním tahu.
0: Nejčastěji, jo.
4: Nejčastěji.
0: Zvláštní,
4: a ve druhém tahu číslo 40. Naopak nejméně úspěšná jsou čísla 45 v prvním tahu a 43 ve druhém tahu.
0: No to těsně vedla, ale to moc velká jako rada není.
4: Já jsem teda jako hrozně dlouhou dobu nesázela, ale může se mi stát, že budu mít, to mi vysvětli ty se v tom vyznáš, může se mi stát, že budu mít nasázený jakoby čísla z prvního tahu do druhého tahu a nevyhraju ani korunu a budu mít přitom jakoby v druhém tahu všechny čísla správně.
0: Počkej, to nechápu.
4: No prostě, jestli musím dát z vás čísla do prvního tahu a do druhého tahu.
0: No dej si, co chceš, asi ne.
4: Jo. A to já jako zadávám, co je první tah.
0: Že já nevím, já totiž vždycky přijdu a řeknu plnej, na neděli.
4: Náhodnej.
0: Jo, už jste to zase zdražili? Sakra. Takhle to většinou probíhá. Ale vzpomínám si, když jsem byl malý, tak jsem miloval mates, když...
4: Jo.
0: Koukal jsem rád i na sportku.
4: Když
0: na ten,
4: vytahovali ty uši.
0: Protože tam byl ten, že tam byl ten vysavač. Jak to tam tahal uši. Jak to tahali, to mě
4: to
0: bavilo.
4: Taky jsem to měla ráda, taky no.
0: No, tak hezké ráno.
4: Dobré jitro.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Na 28 tisíc už jsme se dostali v posledním slově. Kdo peníze chce, tak vytáčí, možná už má vytočeno 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: V hospodě už mám vytočeno. Tak 257 403 devítky, ještě jednou pro jistotu opakujeme telefonní číslo, na kterém nabízíme 28 tisíc. Koho tam máme? Hezké ráno.
4: Dobrý den, tady Tomáš.
3: Tak Tomáš byla odkud? Odkud?
4: Takže já si myslím, že to je slovo pokora.
3: Pokora říkáte, jo?
4: Pokora.
3: Zkusme to prověřit, 28 ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. Tome, není to ani není. Pokora.
4: Teda, já bych chtěl pozdravit ještě kolegy z práce z Boasy. Mm-hmm. Radka, Marušku a Petru.
3: Mm-hmm. A ty pojete spolu?
4: Ano, ano.
3: Jo? Takže byste se dělili, jo?
4: Přesně tak.
3: No tak můžete vyzkoušet další z typů. Mějte se zatím, Tome, hezky naslyšenou.
4: Tak děkuju.
3: Hezky ráno. Tak my přihodíme pětistovku. 28,5 tisíce korun hrajeme dnes dopoledne na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: 9, Frekvence 1 s vámi, pan Miloš dorazil.
1: Hezké ráno. Musím ti říct, že naše včerejší debata o tvém výletě rozpoutala mezi mými kamarády známými bouřku, takže my to ještě musíme dorazit. Mám tady pár zásadních dotazů.
0: Dobře, velmi rád.
1: Včera to bylo takový, jako, že si o tom jako ťuknem, ale prostě velký zájem.
0: No tak to proberem.
1: Tak fajn.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Majka Kabacínová, hezké ráno.
4: Dobré ráno. Prezident Pavel řekl, co bude dělat na summitu NATO. Tenistka Muchová zabojuje o postup do semifinále Wimbledonu a provoz brzdí na D1 i na Pražském okruhu. Prezidenta Petra Pavla čeká na summitu NATO řada bilaterálních jednání. Zúčastní se dnešní večeře lídrů. Vláda na ni delegovala Babiše, kterého doprovodí manželka. Klíčové téma bude podle hlavy státu podpora Ukrajiny. Pavel před odletem na summit přidal podrobnosti o svém programu.
5: Pokud jde o další dotaz na tu hlavní část, jako vedoucí delegace byl vládou schválen Andrej Babiš. Já se s ním samozřejmě nebudu prát o židli u toho předního stolu. Vnímám situaci takovou, jaká je, a toho jednání se zúčastním bez nějakého pocitu ponížení nebo frustrace, protože pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty.
4: Hlava státu ocenila prohlášení premiéra Babiše, že vláda chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek 2% HDP. Lidé na okraji Hradce Králové se bojí příchodu stovek lidí na novou dělnickou ubytovnu. Ta vyroste místo pokáceného borového háje.
6: Místní v části Březhrad pozornili už v zimě, kdy se začalo masivně kácet, a teď je jasno. Místo borovic tady bude stát ubytovna dohromady až pro 244 dělníků. Zdejší lidé přitom vědí, čeho se bojí, protože v průmyslovém areálu už nyní pracuje kolem 350 lidí a 160 z nich tady přespává. Teď se logistický komplex rozšíří, když v něm ještě do příštího roku přibude přes 120 kontejnerů pro stavbu tří objektů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuzí o kontrole zbrojení. Učinili tak kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England klubu utká s Naomi Osakaovou.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme 24 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A jak to vypadá na dálnicích, tak to ví Vlaďka.
7: Dálnice D1 je na 254. kilometru ve směru na Brno. V místě požáru kamionu opět průjezdná levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se tvoří mezi 258. až 254. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice-Běchovice, kde na 61. kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a kolona vozidel se tvoří mezi 58. až 61. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Přehled zpráv je u konce, od mikrofonu už vás zdraví Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno, přátelé, máme 7. 7. Bohuslava má dneska svátek, všechno nejlepší, užijte si to krásně. No a my budeme pokračovat lehce v naší debatě, protože pokud jste poslouchali včerejší sváteční vysílání, tak já jsem říkal, že jsem se s Mírou Michálkem, mým drahým kolegou, neviděl měsíc, protože on jel na kole po Evropě. A tady jsme to rozjeli takovou nezávaznou, nevinnou debatu, velký zájem. A když jsem skončil, tak jsem měl na svém Instagramu a i SMSky mi kamarádi posílali, hele, zeptej se Míry, mě to zajímá. No tak jsem říkal, že je škoda, že třeba si taky říkáte, že byste se vypravili někam na kole. A vlastně nevíte, jak na to a tak dále, takže my to ještě trošku dorazíme. Je to taková trošku okurka, teď by, co se týče informací, tak se vlastně těším, že aspoň dáme něco smysluplného. Krom toho, že samozřejmě se děly věci, rozloučil se Cristiano Ronaldo zřejmě definitivně s portugalskou reprezentací. Je to i šampionát velkých odchodů, ale tak to prostě v životě chodí. Někdo přijde, někdo odejde, zaplať pambu, ne úplně tam, kam nikam nikdo nechce. Prostě jsou to pouze sportovní odchody. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: ty z vás, kteří včera neposlouchali sváteční vysílání mezi 9 a 10 hodinou, kdy jsme se s Mirou povídali po té, co jsme se měsíc neviděli, co jsme kdo dělali, tak se tady rozjela velmi slušná debata, protože Mírovo cestování po Evropě na kole hodně lidí zaujalo. A když jsme skončili, tak mě přišla ještě hodně nebo velký penzum SMSek a vlastně zpráv na Instagram. A ta nejčastější byla, kolik takováhle sranda stojí, když jsi jenom sám se sebou. Každý si myslí, že když jsi sám se sebou.
1: Že to stojí málo.
0: Že to stojí málo.

0: a nechceš zažít, jako je na tobě a na tvý kapse, ale zase musíme jako zohlednit, že ty jsi opravdu byl měsíc pryč, měsíc na cestě, a když to jako vlastně jako vydělíš, znásobíš, a tak ten den zase jako, jo, není to levný, ale není to zase tak jako strašný jako za měsíc, když to vezmu, když to za tento druh dovolený chceš dát.
1: Přesně tak. A kdybyste jako chtěli spát ve stanu, tak pak samozřejmě se to dramaticky snižuje, že jo, když si budeš nakupovat v obchodech. Obchody jsou v západní Evropě, přátelé, v podstatě na stejné úrovni cenově jako u nás, jasně. Tam se vůbec nemusíte ničeho
0: bát. No jasně, jasně.
1: No tak pak se to sníží, ale zase si vem, kolik tě stojí i bydlení tady v Čechách měsíc. Taky to nemáš zadarmo,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak. No, ještě tady mám další dotazy. Takže přátelé, rozmyslete si to, kdybyste chtěli na měsíc vyrazit, tak prostě každá sranda něco stojí. Frekvence.

0: mi píše Honza, ahoj Miloši, zeptej se prosím tě, to je divný, pana Michálka.
1: Pane Michálek,
0: řekněte mi, nejdražší pivo na trase.
1: No, Holandsko.
0: Holandsko?
1: Holandsko úplně.
0: Tak já bych tipnul no. Lucembursko ještě.
1: Ne, tam člověče to bylo levnější.
0: Jo?
1: Tam to bylo levnější. A je pravda, že já jsem se to kupoval teda v Sámošce, no. Ale v hospodě to bylo levnější, než to Holandsko bylo horší. Tam opravdu hned na start v tom Maastrichtu, tak tam jsem si zašel do pivovaru a malý stálo 7,50. A byla to 0,25, není to ani trojka. Jo, to jsem byl z toho tak překvapený, že jsem si dal dvě. Najednou. On jak dvě najednou. A říkám, dvě, to je stejně malinký. Jako,
0: no, jasně, jasně.
1: No a to je jako hodně. To přijde, jakmile se už jako pohybuješ kolem 10, 12, 14 eur jako za čtyřku, tam půl litry moc nejsou, tak už je to vlastně dost docela.
0: Jo,
1: no.
0: jo.
1: Ale zvykneš si, toho tupíš jako.
0: No ne, ono ti nic jiného nezbývá.
1: Takhle doporučuji.
0: A chceš se odměnit.
1: Já jsem dřív vždycky vozil hotovost, já jsem měl rád, že mám tu cizí měnu a můžu s ní platit. Už jsem od toho ustoupil, protože to je frustrující.

0: frustrující právě dost. Plaťte kartou. Nechte se tam a plaťte. Neuvidíte to, kolik to stálo a pak to je s váma to, sekne v Čechách.
1: Je to takový humánější.
0: No, přesně. Ohleduplnej vůči sobě.
1: Vůči sobě. K tomu ještě podotázka. Nejlepší pivo na trase.
0: Nejlepší pivo na trase.
1: Včera jsme se bavili, že Belgie asi...
0: Belgie umí, no. Jo. Tam je hlavně ohromný výběr. Mm. Ohromný prostě. Takže když pak přijdeš do toho pivního baru, blbý, že tě to stojí třeba 40 euro, než najdeš nějaký, který ti fakt chutná.
1: Jasně.
0: Jo, že to prostě blbý. Takže dobrý si dávat ty malý a zkoušet, ale já už zhruba vím, ale oni to opravdu umí teda. Blbý, že do všeho dávají pšenici, téměř do všeho. Mm. Ten pšeničný ocas v tom pivu, musím si na něj zvykat vždycky chvilku.
1: A takový ty ovocní piva, což jsou pro Belgii jako velmi, velmi signifikantní.
0: Jasně, kyseláče já můžu, to mě baví, gosečka nějaký a tak, to, jako najít se tam toho dá mraky, dokonce jsem narazil i na, v Německu na vín, tady u nás to bylo čučo, jablečný víno.
1: Jo, jablečný víno,
0: jasně. Akorát, že oni to mají na trošku jiný úrovni, než my jsme měli to čučo, jasně. A to mě teda taky hodně bavilo, musím říct, to bylo to drahý a už to bylo takový na úrovni jako toho proseka dobrýho, akorát to bylo z jabka. Mě taky překvapilo a bylo to fajn.
1: Tak třeba v tom Lucembursku já si pamatuju, že jsem si tam dával cider, jako vyloženě cider, a když je vychlazený, tak jako taky jako fajn.
0: Musí to být suchý a pak je to super.
1: Přesně tak, aby to nebyl slaďák. No tak mám, popůl mám ještě tady dva dotazy na tebe.
0: Tak jo, tak se těším.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy...
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Za malou chvíli malé zprávy na frekvenci jedna s Katkou. Katka, se tě musím zeptat, co ty a dovolená na kole?
1: No to vůbec.
0: Ještě za to dávat prachy, veď?
1: No to. Míra je šílenec.
2: Tak víš co, ona Katka je taky tam od nás z těch hor, že jo, tak
1: kopců,
2: tam,
1: no.
2: Tam se jako na kole úplně se to tak nenosilo, že jo, to bylo pro děti, ale pak už se s ní chtělo dřít, takže tam je to jasný, že jo.
1: Je to tak, my to
2: známe. A víš, tam zima 10 měsíců v roce u vás tam tu tuplem, že jo?
1: 12
2: dokonce, no. 12. Tak běžky spíš, no.
0: A ani elektrokolo by tě nezlomilo?
1: Já nevím, já... Ta dvě kola úplně, jako mi to není sympatický.
0: Tak pojďme na ty zprávy.
3: I letos v létě. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: Dne dopoledne prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoğana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Novinářům to řekl v Praze před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v červnu zmírnil na 1,5%. V květnu činila inflace 2,1%. Vyplývá to z předběžného odhadu českého statistického úřadu. Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauly. Bylo jí 80 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému designu, sklu, bižuterii a užitému umění. O jejím úmrtí dnes informoval vnuk Přemysl Hásek.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: Pozor, dejte na D1 i D11.
6: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 254. kilometru blokuje pravý jízdní pruh. Kamion po požáru a kolona vozidel se tvoří mezi 256. a půltým až 254. kilometrem. A z opatrností projíždějte na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové. Na 78. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Laťka.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
2: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: jsou tady, Míro, poslední dvě dotazy na pana Michálka. Vidíš, jaký úctě tě posluchači mají, jakože málo kdo si dovolí říct Míra, pan Michálek, cyklista.
1: No mně se to stává i na tom, i na těch sítích, že mi někdo píše pane Michálko, no, a já si říkám, ježiš, na těch sítích mi tykejte, čas je přepál starý.
0: Takže, pane Michálku, prosím vás, jaké doporučujete povzbuzovací, já to nemůžu, jakože nějaká zkratka nějaká. No asi víme, o čem se baví. Nějaké nakopáváčky, které vlastně ti pomůžou, když je velká krize. Ty jsi říkal, 100 kilometrů denně v tomhle počasí není sranda. Tak když to přijde, jestli něco je osvědčený, o co funguje?
1: No, člověče, já jsem vždycky jezdil hodně na pankáče, že jsem tohle jako, na to jsem kašlal a přeci jen jak stárnu, tak občas jako něco potřebuješ, a teď jak bylo jako vedro, třeba tak ty jonťáky, musím říct, že ty jsou
0: jako, že to funguje.
1: Že ty jsou super, to ti fakt doplníš jako spoustu látek do toho těla a jede se pak mnohem líp, tak to mě teda jako hodně bavilo a potom křečeno. A když hodně šlapu, tak pak v noci mám taký to škubání nohou, blbě se
0: mi usíná. Já mám šlap.
1: No, takže jako, hele, tuny magnéska, jsem se sebou táhnul. Měl jsem je takový magnéskový šoty, jako který do sebe hodíš, když tak v průběhu. A to teda jsem jako ocenil letos. Jak jsem to nikdy moc nevozil, tak musím říct, že tohle teda hele, bavilo.
0: A piješ při cestě, že jsem viděl hodně cyklistů, že mají takový ty hadičky, že mají takový ty malý nádržky na zádech.
1: Nádržky, jasně. No. Ne, to je teplý, že jo?
0: To je teplý, to je šilený.
1: Takže já si vyzobávám vždycky obchodáky nějaký nebo něco a kupuji si furt tu vodu studenou.
0: Aby tě to osvěžilo.
1: Teďka, jak byly ty vedra, tak to se chceš napít a v podstatě se opaříš.
0: Jo.
1: Prostě to
0: a nějaký takový ty tyčinky a tak dále, funguje to, nebo máš na to vůbec náladu, když...
1: Nemám, no, já právě na to nemám náladu.
0: Zrní, jako, že ještě se dusit.
1: Právě, že to, jak, no, to ti to matlá v té hubě, tak to úplně teda, v tom jsem se nenašel moc, teda musím říct. Pak jsou taky ty pasty, že jo, který oni si ještě jako ty super cyklisti mačkají do pusy. Ale mně tohle vlastně stačilo.
0: Jo. Takže magnesko, jonťáčky.
1: Jonťáčky jsou super, no.
0: A večer pivko.
1: No, a ještě
0: na doplnění kalorií.
1: Ještě jsem nějaký jako takový recover, jakože přes noc nějaký drinky, které tě dávají dohromady, ale ono v tom pivu pak to...
0: Jo. Tak poslední dotaz. No? Potřebuju zhubnout, doporučujte mi...
1: Chápu. Je to super, protože když jedeš takhle dlouho v kuse, tak opravdu jakoby zhubneš. Ten výdej je tam ohromný, no, samozřejmě. Ale mě to docela naštvalo letos, musím říct. Loni, když jsem šlapal 2 týdny jenom do Dánska, tak jsem zhubnul 5 kilo za ty 2 týdny. Teďka jsem za měsíc zhubnul 2 kila.
0: To je možný.
1: Vůbec nevím, jak je to možný.
0: To je možný.
1: Já byl tak naštvaný. Já jsem
0: to máš ve svalech zase. Ne?
1: První, co jsem udělal doma, že jsem běžel na tu váhu.
0: Váhu,
1: říkám si, tyjo, kolik, pojď. A nic. No. To mě teda fakt naštvalo. A jsou svaly. Ohromný bomby na nohou.
0: jak říkají fitness trenéři, ty nohy to jsou kytary.
1: Přesně.
0: To jsou kytary.
1: O baskytary.
0: A ještě přeci jenom je bonusový dotaz, kam příště. To jsme už lehce ťukli včera.
1: No to je otázka. To je otázka. Mě se hodně baví sever. Já bych chtěl třeba nějaký Finsko, Švédsko, ale tam je to problematický s tím pivem a tak, že tam jsou ty prohibice různý. A to já zase mám rád večer si sednout a opravdu
0: a
1: si...
0: A nehledat to někde prostě
1: složitě s občankou v podstatě tam, že
0: jasně.
1: Polsko by mě docela lákalo, musím přiznat, jako a uvidím. Možná ta Francie se mi hodně líbila. Tak se nad tím přemýšlel, jestli si neprojet už tu. Ty jsi mluvil o tom pobřeží, který je blíž k Anglii.
0: Jasně.
1: Teď mi vypadlo, jak se to tam jmenuje. Bretaň?
0: Jasně.
1: No, a to teda Keltové. Si říkal, že by to mohlo být zajímavý.
0: Jo, Bretaň je nádherná, nebo aspoň já jí mám hrozně rád a myslím si, že i na to kolo, jako jet tam kolem pobřeží je nádherný. Takže to bych určitě doporučil. A je tam cider.
1: Sajdr,
0: na každém kroku je sajdr.
1: Kadlo jak blázen, ale no já jsem rád v té Evropě, do mě si pár cestovatelů rejplo, proč furt zůstávám v Evropě, proč nejedu někam jako do Asie, ať tě to zajímá, ale mi to nebaví.
0: Jasně.
1: Nebaví tohle.
0: Tak, pořádku. Tak tím jsme to definitivně uzavřeli, máš tady spoustu pozitivních reakcí a spoustu kloboučků. Tak uvidíme, kam příští rok vyrazí pan Michal.
1: Tak jo, děkuju.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: panu Michalkovi za spolupráci.
1: Není za co.
0: Bohuslav, vám ještě jednou hezký svátek. No a dneska večer hraje Argentina, tak snad to bude lepší fotbal než včera Španělsko, Portugalsko, což mě teda opravdu zklamalo. Nábojem, úrovní a tak dále. A doufám, že dneska to Lionel trošku rozsvítí, aby se na to dalo koukat jako na atraktivní, rychlej fotbal. Aby to prostě bylo pro nás diváky prostě hezký, když to řeknu jednoduše, ne taktický. No, přejme si to a já se na vás budu těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou samozřejmě na Frekvenci 1. Hezký den.
2: Frekvence 1.

0: už fandíš.
1: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: A u nich vás vítá Kateřina Vavřínová. Hezké dopoledne. Opoziční strany kritizují vládu před odletem na summit NATO. Inflace v červnu podle odhadu statistiků klesla a komplikace hlásí z D11 a D1. Opoziční strany považují postoj vlády Andreje Babiše před nadcházejícím summitem Severoatlantické aliance v Ankaře za ostudný a nedůstojný. Oslabuje podle nich pozici Česka v očích spojenců. Kabinet místo plnění závazků vůči NATO hazarduje s bezpečností země a snahou vyšachovat prezidenta Petra Pavla z jednání předvádí trapný cirkus, řekl na dnešní tiskové konferenci šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v červnu zmírnil na 1,5%. V květnu činila inflace 2,1%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Jana Gottwaldová za statistiky pak dodává, jak na tom letos v květnu byly maloobchodní tržby.
3: Maloobchodní tržby po očištění od cenové vlivy v květnu meziročně vzrostly vyšším tempem než v předchozím měsíci. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravy. Naopak za prodej pohonných hmot klesly. Nejvíce se dařilo prodejcům ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví.
2: Mnozí Češi nevědí, že při nákupu lístků na koncerty a sportovní utkání často velmi riskují. Jde o lístky z druhé ruky. Podvodníci často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první.
4: Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tohle pořekadlo platí u vstupu na stadiony i koncertní haly. Podvodníci vydělávají hlavně při koncertech na velké hvězdy pop music. Nejvíc prodejů a taky nejvíc podvodů se uskuteční přes sociální sítě. Šance na získání peněz zpátky není vysoká. Na předprodej se zaměřují i speciální webové portály. Některé však nabízejí za násobek původní ceny vstup na akci, která ani není vyprodaná. Uměle tak vyvolávají u kupujícího stres, že o danou vstupenku je enormní zájem, uvedla ČT. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, ve kterých Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor se k programu vyjádří na odpolední tiskové konferenci.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, dopoledne v Čechách místy čekáme i polojasnou oblohu, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme 24.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A krátce po 10. míříme na silniční tahy.
5: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 254. kilometru blokuje pravý jízdní pruh. Kamion po požáru a kola na vozidel se tvoří mezi 256. a půltým až 254. kilometrem. A z opatrností projíždějte na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové. Na 78. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
2: Ze zpráv je to vše, startuje dopoledne na Frekvenci 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponsor programu.

0: To nejlepší z muziky je Sweet Harmony a to v rámci úterního dopoledne 7. července tady u nás na frekvenci 1 máme 10:45. Já jsem si vlastně říkal, čím to dnešní dopoledne odstartovat a čím jiným než vlastně mistrovstvím světa ve fotbale. Čím jiným než tou informací, že slavný Ronaldo bohužel bude muset odjet za svou Lombardínou domů a tam se nechat trošku utěšovat. Skončil na mistrovství světa Portugalsko, včera vypadlo, prohrálo 0-1 nad Španělskem, byť nevím, jestli jste to sledovali, všechno se jevilo jako jedna velká remíza. I když teda dramatické utkání to bylo, a to teda o 106, ale je pravda, že v tom nastavení, snad v první minutě, myslím, nastavení Španělsko konečně dalo gól, i když těch šancí tam bylo nespočet. Ale dá se říct, že to bylo vlastně na obou stranách. Bylo to, jak říkám, dramatické utkání. Nevím, co na to říkáte vy, jestli vůbec jste sledovali zápas Portugalsko-Španělsko. Pokud ano, tak klidně něco k tomu napište na 736 300 444, protože i vaše pohledy a názory na tohleto mistrovství, konkrétně teda na tento zápas, mě zajímá. Modern Talking, Cranberries, taky opět a Radeček, to nejlepší z muziky, to si dáme právě teď a v půl také aktuální dopravu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy...
2: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Campy

milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: rychlostí projíždějte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 254. kilometru blokuje pravý jízdní pruh kamion po požáru. A dejte si také pozor na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové. Na 78. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou s únikem paliva na vozovku. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se vytvořila na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno nesouvislá kolona vozidel mezi 216. až 203. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blaťka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Nick Cayman, I Promise Myself, se jmenuje hitovka, který hra a kterou hrajeme těsně před 10:45 dopoledne. Je to tak, pojďme slavit narozeniny, tak je dneska v úterý 7. července, je ten nejvyšší čas i někomu zavolat. Mám tady telefonní číslo, tak uvidíme, jestli nám to někdo zvedne nebo nezvedne. Každopádně je to číslo na Aleše. Tak pojďme zjistit, jestli je Aleš na příjmu, takhle v úterý dopoledne.
1: Volaná linka je obsazená.
0: Bohužel, tak má plné ruce práce. A pravděpodobně mu někdo telefonuje, přeje k narozeninám. Tak já přečtu tu SMS-ku, kterou napsala Renča. Ahojky, prosím, zavolej k dnešním 45. narozeninám mému manželovi Alešovi. Vzkaz, miluji tě. Budeme spolu 20 let, ale i když je občas zataženou někdy mráček, nikdy bych ho neměnila. Lásko, doma tě čeká. Drobné překvapení, a až se vrátím z dámské jízdy. Aha, dámská jízda probíhá, pořádně to oslavíme. Za vše moc děkuji, tvá Renča. No, tak škoda, že manžel Aleš nebyl na příjmu, mohli jsme mu to říct takhle přes telefon, ale tak třeba poslouchá rádio, kdo ví. Každopádně jdeme dál. Máca píše, dobrý den, Robine, prosím vás, popřejte našemu Kubajzovi. Dneska má 28, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, kterou má vedle sebe Andrejku. A ať se mu vyplní všechno, po čem touží. Máme ho moc rádi, mamka s manželem, brácha Filip, sestřička Marcelka, babča, moc děkuji, napsala Máca. Vyčerpávající zpráva, tak všechno nejlepší. Tak, aby toho nebylo málo, pojďme se podívat také na ty známé osobnosti, nebo lépe řečeno takhle. Já vypíchnu jenom jednu jedinou, protože dneska v úterý 7. července má narozeniny britský hudebník, bývalý člen kapely Beatles, pan Ringo Starr.

0: tohle je taková malá vzpomínka na Ringa, ročník 1940. Mimochodem, teď mi napadá, když hraju vlastně tuhletu kapelu, že byste se měli opět připojit na sociální sítě. Neříkám, že hned teď, necháme to na vás, ale určitě to udělejte v průběhu tohoto týdne, protože budeme vydávat s naším Digitýmem novou, nebo chcete-li nový díl rubriky Pospátku s Martou Jandovou, a myslím si, že právě kapely Beatles se to docela dost bude týkat. Takže pokud sledujete pravidelně na sociálních sítích, na Instagramu Frekvence 1 nebo na Instagramu Robin Sobek nebo na Instagramu Marta Jandová tuhletu rubriku Pospátku s Martou Jandovou, tak si myslím, že se pobavíte i tentokrát, protože opět to stálo za to, ale víc prozrazovat nebudu. Jak říkám, připojte se na naše sociální sítě nebo na naše Instagramy, klidně i osobní, v průběhu tohoto týdne a bude švanda. Inner Circle, Jana Kirchner, taky Taylor Swift, to je to nejlepší z muziky, to si dáme docela právě teď. A pokud slaví ještě někdo z vás ostatních narozeniny a neměli jste čas napsat, tak my vám budeme hrát stejně to nej z muziky už za chviličku.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: La la la, La Isla Bonita a to nejlepší z muziky, královna pop music Marona střídat i bude Sting. A nebo si dáme taky Big Mountain. Ale za pár sekund, 11.
1: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A ty připravil Ondřej Albrecht.
2: A já přeju hezké dopoledne. Sněmovna má dnes schvalovat spornou předlohu z pravidly rozpočtové odpovědnosti. V části Prahy 4 zůstává kvůli poluše 12 000 domácností bez teplé vody. A zdržíte se na dálnici D1. Sněmovna má dnes schvalovat spornou předlohu z pravidly rozpočtové odpovědnosti. Ta má vládě umožnit zvýšení výdajů nad schválený rozpočtový rámec. Senátoři navrhli zpřísnění. Dá se očekávat, že koaliční většina nejspíš ale potvrdí původní návrh. EET má potom přinést podle kabinetu do rozpočtu 14 miliard korun ročně. Podle opozice i ekonomů je suma ale nadhodnocená. Návrh počítá i se snížením daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje v restauracích nebo obnovení některých slev, které zrušila minulá vláda Petra Fialy. V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Bylo mezi nimi i 38 dívek. Cvičení potrvá do 31. července, řekl jeho velitel Filip Šilhan. Podobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech.
3: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově, to znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už nemůže dělat úplně, co chce. Je to o tom, že se musí přizpůsobovat ostatním a jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii.
2: Po testovacím ročníku před dvěma lety uspořádala armáda cvičení pro středoškoláky loni. Dokončilo ho 634 ze 718 přihlášených. V části Prahy 4 zůstává od čtvrtka kvůli poruše na horkovodním potrubí na 12 000 domácností bez teplé vody. Termín opětovného napouštění se několikrát posunul. Podle posledních informací Pražské teplárenské se mají dodávky do oblasti Nuslí, Podolí, Krče a Michle plně obnovit do středečních 23 hodin. Fotbalový záložník Kaan Kairinen po 3,5 letech opustil pražskou Spartu a přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Athény. S letenským týmem vyhrál dva tituly a jeden domácí pohár. Postoupil s ním také do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal finský reprezentant 4letou smlouvu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, kolem 24. Většinou bude spíš oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností také bouřky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 se zdržíte už hned při výjezdu z Prahy, kolem odbočky na Pražský okruh je tam kolona zhruba na 10 minut. Na samotném Pražském okruhu je potom kolona před nájezdem na dálnici D1, ale právě taky hned za dálnicí D1. V obou směrech je to minimálně na 15 minut. Další zdržení je potom u Brna, a to konkrétně ve směru na Prahu, na 176. kilometru D1, tam necháte 15 minut a 10 minut vás potom bude stát průjezd úsekem od Vyškova na Brno na 210. kilometru D1. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Pojďme na to, 3,5 minuty. Po 11. ještě jednou krásné úterní dopoledne. Budeme hrát o peníze, o velký balík. 28 500 korun je v banku posledního slova. Včera jsme nehráli, byl státní svátek, logicky. Dali jsme si malou pauzu, malý voraz. Ale zase jste měli celý den na to si nechat projít hlavou, co byste doplnili do věty fotra na tripu. Pokud už jste na to přišli, na to pravé, pokud možno trefné slovo, tak jsem s ním v 11:30 a můžete volat na 257-400-999 a odnes si 28 500. Jinak frekvence 1 Coca-Cola pokračuje vlastně i dneska v rámci úterního dopoledne, opět vrazí za vámi. Celý týden jezdí náš kolega Tomáš Víla s naloženým autákem výher, kromě zítřka, protože zítra máme radiokemp, první letošní radiokemp frekvence 1, takže to si dáme, co se týká tohoto výjezdu, pauzu pro změnu, ale pak zase budeme pokračovat. No a kdo Tomáše vlastně odchytí jinak v průběhu celého týdne, tak vyhraje poměrně dost cen. Co konkrétně, to vám připomenu okolo 11:45, kdy se zkusíme propojit s kolegou Tomášem Fílou a všechno podrobně rozebereme, třeba už budeme mít na místě i vítěze. Tak držíme palce, zlomte vás, ode mne Big Mountain, Anastasia, Tom Grennan a za chvilku, za pár minut musíme trošku rozebrat taky to mistrovství světa ve fotbale, protože je o čem.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Španěláci měli navrch, to je pravda. Ale jak říkám, ne zas tak, aby to byla naprosto jasná volba. Konec konců ten gól, který tam padl, tak padl vlastně až v první minutě nastavení. To znamená až v 91. minutě na 1-0 pro Španělsko. Takže velká smůla vlastně pro Portugalce a Ronaldo Holt bude hledat utěšení u své Lombardiny doma, no nic se nedá dělat. Ale já jsem tady zaznamenal třeba velmi zajímavou zprávu od Dana, který napsal, co se týče fotbalu, tak víc než to, že jede Portugalsko domů, Davida zaujala Belgie, která vyškolila USA, to je pravda. To já už teda dávno spál, protože koukat se taky ve dvě ráno a fotbal, no, je to makačka, ale každopádně vyškolila, jak píše David. Ono to dopadlo, pokud se nepletu, 4-1. No a píše dobře jim tak, amíkům, nevím, na co si hrajou. Navíc, a teď pozor, teď už se dostáváme vlastně ze sportu zase tak trochu, nebo trochu, dostáváme se k politice. Navíc ten Trump, který se v minulém zápase zastal amerického hráče, amerického fotbalisty, a udělal kolem faulu takový humbuk, že vlastně fotbalová federace tu červenou kartu toho hráče, kterou vlastně dostal, stáhla, tak to je docela síla. Kdyby někdo nevěděl, o co se jedná, tak je to vlastně taky poměrně čerstvá kauza teda. Řešilo se to včera a proběhlo to médií. Prezident vlastně USA Donald Trump potvrdil, že požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina o přezkoumání faulu, za který vlastně dostal americký útočník Folarin Balogun v utkání proti Bosně a Hercegovině červenou kartu. Nevím, jestli jste to sledovali. Ono vlastně ten frajer mu malem zlomil kotník, jo? Takže to by měla být spíš fialová karta, ne červená. Každopádně pozor, Balogunovi automaticky jednozápasový trest za vyloučení v úvodním kole play-off mistrovství světa na roční podmínku byl vlastně změněn. A co k tomu dodat? Kdybych měl vlastně citovat Trumpa, tak on označil brazilského rozhodčího Rafaela za hrozného a Balogunův trest za nespravedlivý. A říkal, že to viděl. Viděl celou tu akci a to nebylo porušení pravidel. Byla to srážka dvou hráčů, kteří do sebe v plné rychlosti náhodou narazili. Úplně náhodou do sebe narazili. Takhle to viděl vlastně Donald Trump. Tak nevím přesně, na co se díval, na který zápas, nebo co viděl. Pojďme si říct, že u té srážky ten amík tomu hráči málem zlomil kotník, toho si evidentně asi nevšiml, a je zapotřebí dodat, že je vlastně až směšné, do čeho všeho sám sebe stylizuje, protože jako do čeho všeho vlastně ten sebestředný pán kecá. On je vlastně takový znalec opravdu všeho a na všechno. Na válku, na MMA, konec konců 80. oslavil tím, že seděl vlastně před klecí, koukal na zápasníky na dvorku Bílého domu. A teď ještě kecá do fotbalu. No, takže tak, pokud víte, o co jde a tu kauzu třeba nějak sledujete nebo jste ji zaznamenali, tak nám klidně napište svůj vlastní názor, tak jako napsal třeba i David na 736 300 444. Jsem zvědav, co k tomu třeba napíšete, velmi rád to přečtu. Každopádně v 11:30 nás čeká poslední slovo, budeme hrát o peníze a do té doby si dáme to nejlepší z muziky, pojďme na to.
1: Laneo vykopává akční týdny plné
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis.

0: Pro aktuální nabídku navštivte www.v2tvfs.cz.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: Flames of Love a taky Fancy, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, 2 minuty po půl 12. Pojďme na to, pojďme hrát o 28 500. Tohle je aktuální bank posledního slova.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Volejte na 257-400-999 v případě, že chcete prachy. Pepa Vrtal alias Fotr na tripu mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Pokud na to přijdete, peníze budou vaše a já beru prvního volajícího. Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Bláhníková, Klatovi, dobrý den.
0: Klatovi, dobrý den. A jméno poprosím, chci slyšet jméno.
3: Mirka.
0: Mirka, dobře, Mirko, tak jo, vítejte u nás v Eteru. Budeme hrát spolu o 28 500. Připravena na hru?
3: Ano.
0: Jo, a vy jste udýchaná, vy jste běžela k tomu telefonu?
3: Ne, jenom jsem vyběhla na chodbu.
0: Dobře, tak jo. Tak zůstaňte, kde jste, protože máte dobrý signál na chodbě a já pouštím větu Fotra na tripu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Odvaha.
0: Tak pojďme zkusit, co nám udělá toto odvážné slovo.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ne, Mirko, odvahu jste měla rozhodně teda, to se musí nechat, ale bohužel to nevyšlo. Tak jo, no tak asi zas budete sprintovat zpátky někam, že jo, z chodby.
3: Ano.
0: Jo, a kam přesně, do kanceláře někam.
3: Ano, ano.
0: Jo, do práce prostě, dobře. Tak jo, no, mohla jste si vzít dovču teďkom do konce měsíce.
3: No. Já nemůžu, já bych neměla skleníček obstaranej.
0: Co byste neměla, skleníček?
3: Skleník obstaranej, no.
0: Jo, kytičky a tak, že jo.
3: Jo.
0: Já to znám. Zelenina. Já to znám, zelenina, ale nejenom zelenina, ale i zvířátka. Jo, já to vždycky znám. Já nemůžu si vzít dovolenou, protože zvířátka, protože slepičky. Kdo je pohlídá, kdo je nakrmí, no. Takže nejenom kytičky, slepičky. No nic, každopádně to jsme se dostali někam jinam, to jsme se dostali k hospodaření a na zahrádky. Mirko, já jsem to samozřejmě myslel tak, že kdybyste měla 28 500, tak to je spousta peněz na to, že byste si mohla dopřát takovou pohodičku od práce, jsem myslel. Jakoby... Chápete, od práce.
3: Jo, takové. Chápu.
0: No. Jo. Mohla byste být klidně i doma na zahrádce nebo kdekoliv s kytičkama. No nic, každopádně to nevyšlo, já jdu přihodit.
3: Ano.
0: Je tam 29, je to zajímavější částka, pokračovat se bude v 4:30 odpoledne, držíme palce, mějte se krásně.
3: Dejme to někomu jinému.
0: No a tak třeba se ještě dovoláte, hele, co vy víte, až to bude třeba 50, jo, zas to bude zajímavější, no,
3: jo.
0: To by pak byla dovča, panečku, to byste si, ježišmarja, to byste si nakoupila nový kytičky, no, všechno by bylo. Tak jo, držíme palce, mějte se, nashledanou.
3: Díky, mějte se taky, nashledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Je to tak, pojďme se podívat 5 minut po půl 12, jak to vypadá na cestách.
5: S menším zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 254. kilometru blokuje pravý jízdní pruh kamion po požáru. A dejte si také pozor na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Na 5. kilometru došlo na konci připojovacího pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se vytvořila na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno nesouvislá kolona vozidel mezi 214. až 203. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Tolik doprava, odvahu má určitě náš kolega Tomáš Fíla, když každý den, vlastně den co den, vyjíždí na dálnice, aby mohl zajet mezi vás a rozdat vám dárky, tak doufám, že i dneska dorazí v pořádku. Kam konkrétně, to se dozvíme už za chvilku.

0: Because I Love You, taková krásná romantika z TVB na frekvenci 1, máme 11:45, je tady čas oběda a my voláme pomalu a jistě kolegu Tomáše Fílu, tak jak jsem sliboval, ale ještě než tak učiním, tak připomenu, že frekvence 1 a Coca-Cola opět vyráží za vámi i dneska v úterý 7. července a vůbec celý týden budeme jezdit krom teda zítřka, to už jsme tady říkali, protože máme letošní první rádiokem frekvence 1, ale jinak opravdu den co den budeme jezdit s naloženým autákem výher a kdo odchytí vlastně Tomáše jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, voucher do restaurace Foodmarks v hodnotě 500 korun, k tomu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Je toho poměrně dost, tak doufám, že taky máme dobrý signál, Tome, že se slyšíme a už ti předávám slovo, aby se nám prozradil, kam si při úterku vyrazil, jestli už tam někoho máš. Hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se perfektně a já pro dnešek zdravím z Hradce Králové, kam jsme dorazili na velké náměstí za našimi posluchači a samozřejmě vezeme sebou všechny ty ceny, o kterých jsi mluvil. Já už tady mám ale dnešní vítěze a pozor, není jeden, jsou dva. Jak se jmenujete?
2: Kuba. Eva.
1: Já vás zdravím, Kubo a Evo. Kubo, prozraď nám, co jste dělali, když jsme hlásili ráno, že přijedeme do Hradce?
2: No, tak já jsem jel s tátou do práce a zaslechl jsem, že bude to hezké v Hradci Králové na Velkém náměstí, tak jsem...
1: Počkej, ty jsi říkal, že ty jsi jel s tátou do práce, ty jsi jel do práce nebo táta jel do práce?
2: Já s ním.
1: Jo, ty s ním, dobře, dobře, dobře. A ty jsi sebou vytáhl i mamku, jo?
2: Ano.
1: I mamku, no tak mamka má asi velkou radost, že?
2: Ano, velikou mám.
1: A dneska je krásný den, ta je procházka, to bude ideální. V každém případě získáváte všechny ty ceny, o kterých jsme tady mluvili, o kterých Robin mluvil, takže tady jsou.
3: Děkujem,
2: super.
1: Jo, bude se to hodit?
2: Bude.
1: No tak to, my máme samozřejmě radost, že jsme dneska takovouhle velkou radost mohli přivést sem do Hradce Králového. A pozor, ve čtvrtek zase budeme jinde. Proč? Protože zítra budeme dělat něco úplně jiného. Ale ve čtvrtek po ránu se opět dozvíte, kde, kam a za vámi přijedu. No a já se na vás opět budu těšit, takže mějte krásný den a ahoj!
3: Čau!
0: Ahoj, to je energie, to je partička. Všechny zdravíme samozřejmě. Praha Hradec, Kuba Eva dneska vyhráli, připomínám. Takže obrovská gratulace. Mistrovství světa ve fotbale je, přátelé, v plném proudu. Už jsme to tady dneska řešili, tak si můžete vychutnat taky pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených samolepkou Foodmarks. Právě tam můžete sledovat zápasy, můžete fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí se dát nápoj Coca-Cola ve skle. Pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. Mapu podniku Foodmarks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola. Tak mrkněte.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radio Kempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Sting, luxusní Sting, vynikající na frekvenci jedna, krásně zpestřil úterní poledne a dál už Texas. A nebo taky Bára Poláková. Ale my si na frekvenci nedáme zprávy.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Ty připravil Ondřej Albrecht.
2: A já přeju hezké poledne. Alena Schillerová dnes obhajovala ve sněmovně znovu zavedení EET. Opozice nesouhlasí. Ulice iránského poutního města Qom zaplnili tisíce truchlících po smrti Chameneího. A zdržíte se na dálnici D1 na několika místech. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí. Řekla to při dnešním projednávání EET ve sněmovně.
3: Nebude obsahovat povinnost tisknout účtenky ani nevyžaduje pořizování nové techniky. Zaměří se výhradně na kontaktní platby uskutečněné při osobním kontaktu zákazníka s podnikatelem. Běžné bankovní převody nebo úhrady faktur na dálku se evidovat nebudou. Jedním ze základních principů návrhu je co nejnižší administrativní zátěž.
2: Jak doplnila Alena Schillerová, podle konzervativního odhadu ministerstva má ročně přinést systém více než 14 miliard korun do rozpočtu, což ale podle některých ekonomů je silně nadhodnocená částka. Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdů do těchto destinací v Africe nebo Asii. Frekvenci 1 to řekla Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
4: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam
2: Ulice iránského poutního města Qom dnes zaplnili tisíce truchlících, kteří se přišli rozloučit s bývalým duchovním vůdcem Alím Chameneím, zabitým 28. února při americko-izraelských úderech na Irán. Rakev s ajatoláhovým tělem byla do města přepravena z Teheránu v pondělí. Pokračuje tak šestidenní pieta, kterou zakončí čtvrteční pohřeb v mauzoleu imáma Alího Rezi v Mašhadu, uvedla to agentura AFP. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa ve své kariéře. 41-letý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň ale nerozhodl, jestli v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty dnes budou od 26 do 30 na severu a severovýchodě Čech spíš kolem 24 stupňů Celsia. Má být oblačno a zataženo, místy může být ojediněle polojasno. Čekáme také přehánky, občasný déšť, a to především na severu anebo severovýchodě. S malou pravděpodobností se objeví i bouřky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hustý provoz panuje na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova, necháte tam zhruba 10 minut navíc, kolona ale poměrně dobře popojíždí, další kolona je potom hned při výjezdu z Prahy ve směru na Brno, necháte tam zhruba 10 minut kvůli hustému provozu, i na Pražském okruhu potom od 77. po 20. kilometr směr letiště, tak tam naberete taky zpoždění zhruba kolem 15 minut. Tak především šťastnou cestu a teď už vám společnost opět bude dělat Robin Sobek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Jedeme dál, máme 3 minuty po 12. Přejeme krásné poledne vám všem, kteří posloucháte, a pokud máte rádi filmového odborníka, tak o to víc, protože se budu těšit na někoho, dá se říct téměř osobně, no nebo dobře na telefonu. Takže na jednoho z vás na čísle 257-499 už za chviličku budete moct vytočit tohleto číslo a stát se filmovým odborníkem. To by mohlo potěšit v čase oběda, co vy na to? Prostě budu opět tady servírovat malý předkrm, a to v podobě dvou nádherných, pravděpodobně československých ukázek, ale víc už ani muk, teď pojďme hrát, sliboval jsem Báru Polákovou, tak tady je.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 máme rachu přesně čtvrt na jednu odpoledne. Před námi je váš oblíbený filmový odborník. Dáme si opět dvě pěkně vypečené československé ukázky.
1: To je to 16.1.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Tak pojďme na to 257 400 999. Jsem zvědav, jak to dopadne. A

0: Isté sama, Romano. Já myslím, že takových Roman by se našlo.
1: Já si myslím.
0: No jo. No tak pojďme k další ukázce, která zní takto.
2: Takhle nám to děvčata zase spadlo. Ivanko, prosím vás, kávu. Volali mě z montáže, nestalo se nic. Zase to spadlo.
3: Ale to vím. Co navrhuješ?
2: No něco, aby to nespadlo.
3: No ale co?
2: Musí to být lehké, malé, výkonné.
3: A nesmí to být drahý.
2: Prosím?
3: Drahý.
2: Děkuji.
0: No, co je to za film?
1: No, tak byl to Jiří Sovák.
0: Ano.
1: Procentně.
0: Mm-hmm.
1: A... No.
0: Mm-hmm.
1: Tak nevím.
0: Nevím.
1: Větáci to nebudou.
0: Ne,
1: ale
0: to ne.
1: Nevím. Nevím, dám se podat.
0: Dáš se podat. Je, to je škoda. Dneska nám to úplně nevychází, nevadí, tohle...
1: To nevadí.
0: Přesně, natáčel to Václav Vodlíček, je to československá a řeknu sci-fi komedie.
1: Kdo chce zabít Jesse?
0: Kdo chce zabít Jesse je správně. Kdo chce zabít Jesse, rok 1966, Dana Medřická, Jirka Sovák... A tak dále, samozřejmě Vladimír Menšík.
1: No,
0: a tak dále.
1: Ale chce to jenom čuknout, no, ono to tam je, ale chce to jenom čuknout.
0: Hele, je to tam, Romčo, já jsem to pochopil.
1: Je to tam.
0: Je to tam. Kdybych dal tuhle nápovědu, že to je vlastně sci-fi ještě předtím,
1: a,
0: jo, než jsi řekla, že to, že to nedáš, tak to samozřejmě dáš a tím pádem...
1: Ale v pohodě,
0: no, se můžeme bavit i klidně o poloviční jo. Filmové odbornici, jako jo.
1: Tak, no, tak, aspoň tak.
0: Tak jo, tak já ti... Ano. Co?
1: Zdravím všechny posluchače, ať si užívají léta.
0: Ano.
1: Zase na jeho čekají první dny, jak jsem tak slyšela, bude zase horko, tak pěkně kudě pivíčko a užívat.
0: Přesně, líbych to neřek a ještě ti na cestu budu hrát to nejlepší z muziky, takže chceš to poslat všem, asi předpokládám.
1: Všem to pošleme, všem, určitě.
0: Tak dobře.
1: Já mám lidi ráda, tak je to pošleme všem.
0: Tak se mi parádně, dobře dojeď a zase někdy zavolej, ahoj.
1: Díky, ahoj.
4: Náš výkup je teď totální.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety a když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1 tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
7: Hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: To nejlepší z muziky toto Afrika, za chviličku pozvánka na Radio Campy Frekvence 1, lépe řečeno na ten zítřejší Radio Camp Frekvence 1, protože zítra startuje letošní první camp společně s vámi, takže pozvánka tady bude už za pár chvil.
1: Frekvence 1, Tohlava.
2: Na dálnici D1 je uzavřený pravý jízdní pruh na 254. kilometru ve směru na Prahu kvůli odstavenému vozidlu. Počítejte před tímto místem se zdržením okolo 5 minut. Při pokračování dále na Prahu budete mít rozkouskovanou kolonu kamionů stojící v pravém jízdním pruhu mezi 224. až 196. kilometrem. A rozkouskovaná kolona kamionů stojících v pravém jízdním pruhu bude doprovázet řidiče i na dálnici D2 ve směru na Brno. Zhruba mezi 12. až 0. kilometrem. Na dálnici D1 se bouralo na 7. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte zde se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Tak já se na to natančil. Love to Hate You a taky Erasure. Neskutečná píseň, neskutečný hit ve vysílání Frekvence 1.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: A tančit se bude i zítra na prvním letošním Radio Campu Frekvence 1. To musím zatleskat. Tleskám už dopředu samozřejmě i vám všem, kteří jste se rozhodli, že do kempingu Rožnov pod Radoštěm za náma vyrazíte, přátelé, tuto středu, to znamená zítra ve středu 8. července opravdu startuje první letošní Radio Camp Frekvence 1. První zastávka, ještě jednou podotýkám, jedná se o kemping Rožnov pod Radoštěm, takže se zastavte za námi. Podívejte se prostě, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia. O 14:00 odpoledne se na vás bude těšit konkrétně Veronika Lhotová a Ondřej Kubala, budou vás provázet celým dnem s tím, že od 19:00 bude hrát kapela opět a Rádeček Trio.

nádherný hodinový koncert 19 až 20, ano, celých 60 minut si budete moct užívat s touto kapelou, čekají vás soutěže, čeká vás naprosta letní pohodička, taky táborák, špekáčky si sebou brát nemusíte, my jich máme poměrně dost, nakoupili jsme k tomu samozřejmě i chléb a hořčici, taky tam bude ovocný bar, na závěr potom afterparty, bohatý program a všechny ty zastávky Radio Campu mimochodem také najdete na webu frekvence1.cz v případě, že byste třeba za náma nemohli dorazit zítra do kempingu Rožnov pod Radoštěm, no tak mrkněte na Lipno, mrkněte na Stříbrný rybník, Strážnici, kemp Pohodu, mrkněte na Vranovskou plášť, nebo taky třeba pod Bořany, nebo chcete-li do kempu Kristýna, budeme prostě pro vás vysílat a takhle jezdit za váma celé prázdniny.

0: Takže zítra úderem 14. v kempinku Rožnov pod Radoštěm. Pa, pa.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Máme. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Catman John, to nejlepší z muziky, tak je Sheeran bude. A nebo Buty a Tata. Právě za chvilku.
1: Jsi fanoušek Marvel?
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravený je Ondřej Albrecht.
4: Hezké odpoledne. Obě letadla s českými politiky přistála v turecké Ankaře, dějišti konání summitu NATO. Hokejový útočník David Kampf ukončil působení v NHL a podepsal smlouvu s Litvínovem. A zdržíte se na dálnici D1, ale také u Vysokého Mýta. Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli by se dnes měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Původně na ní měl být jen premiér s manželkou. Ještě před odletem ale prezident Pavel oznámil, že dostal pozvánku taktéž přímo od hostitele, tedy prezidenta Erdogana.
5: Účast na té neformální večeři, za tou stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
4: Mezitím vydala vyjádření také Moskva, která uvádí, že dění ohledně summitu sleduje. Dodávky nových zbraní Ukrajině podle Kremlu válku ale nezastaví. Kolem naší planety od rána krouží družice Kostka. Tu vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně a do vesmíru ji vypustili odborníci společnosti SpaceX. Tým našich studentských expertů teď bude kontrolovat a testovat funkce družice na oběžné dráze.
6: První přelet družice nad Českou republikou by měl nastat dnes okolo 22. hodiny. Pak přeletí každý druhý až čtvrtý den. V době, kdy bude Kostka nad Českem, budou studenti Brněnské vysoké školy kontrolovat, jestli družice funguje tak, jak má. Kostka je satelit typu 1U, tedy krychle o hraně asi 10 cm a váze zhruba 1 kg. Tento typ satelitu bývá označovaný jako CubeSat nebo nanosatelit. Jde o finančně dostupné řešení, které umožňuje zapojení do vesmírného výzkumu i univerzitním týmu. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Slovenská policie a prokuratura pochybili při vyšetřování násilné trestné činnosti muže, která předcházela červnové vraždě jeho manželky. Vyplývá to z vyjádření generálního prokurátora Maroše Žilinky. Uvedený muž podle médií nožem zabil svou choť necelé 2 týdny poté, co byl propuštěn z vazby po odsouzení k podmíněnému trestu za to, že v minulosti právě své manželce v opilosti vyhrožoval. Hokejový útočník David Kemp ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kemp uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny také lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. V NHL David Kemp postupně hájil barvy Chicaga, Toronto, Vancouveru a naposledy Washingtonu.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploměr se dnes bude zastavovat mezi hodnotami 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě České republiky to bude jen kolem 24. A právě tam také dnes čekáme, že se lokálně může vyskytnout občasný déšť nebo přehánka s malou pravděpodobností i bouřka.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na Pražském okruhu panuje hustý provoz už za sjezdem z D1 ve směru k letišti, celkem tam necháte asi 20 minut navíc. Na dálnici D1 se potom zdržíte před Brnem od Vyškova na 213. kilometru zhruba 10 minut. Před Brnem od Prahy je menší kolona zhruba na 5 až 10 minut, především kvůli hustému provozu na 187. kilometru. No a zdržíte se také při průjezdu Litomyšlí ve směru na Vysoké Mýto, tam necháte zhruba 10 až 15 minut navíc. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Tak pojďme na to 4 minuty. Po 13. ještě jednou krásné odpoledne. Mimo jiné jsme řešili kostku, ano, družici. Kolem naší planety už od rána krouží, do vesmíru je vlastně vypustili, jak říkal Ondřej, odborníci ze společnosti SpaceX teda. Mě by spíš zajímalo, co vy a vesmír, jestli je to pro vás lákavé, jestli kdyby opravdu ta možnost byla, tak jestli byste se tam chtěli podívat. I na to jsem se mimo jiné ptal v ulicích a odpovědi si pustíme už za chviličku tady na Frekvenci 1. Emilia, Buty nebo taky Alvaro Soler do té doby. Hezký den.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Big Big World a taky Emilia. Minutu po čtvrt na dvě odpoledne na frekvenci 1. Tak už víte, že kolem naší planety od rána krouží družice Kostka. Tým našich studentských expertů teď bude vlastně kontrolovat a testovat funkce družice na oběžné dráze. Kdyby byla ta možnost, přátelé, se do vesmíru podívat, šli byste do toho?
1: Já tak zvědavý moc nejsem. Já jsem radši na pevný zemi. Už je to tady v těch letech, už nevím, jestli bych ten start přežil.
2: No tak proč by ne? Tak když by tam třeba bylo něco pěkného, tak třeba na Mars, tam klidně.
3: No mě strašně zajímá jakoby ten pohled na Zemi ze zhora.
4: Do vesmíru bych se nechtěl podívat, protože tam jsou samé díry a ty jsou buď černý, anebo strašně dělají.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách? Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Tak super.
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě

milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: nejlepší z muziky na Frekvenci 1, If You Believe, taky Saša. Máme na chlup přesně 1:30 odpoledne. Pokud byste rádi vyrazili někam na výlet a dochází vám třeba nápady, tak my vám s tím na Frekvenci 1 určitě poradíme. Postará se o to kolegyně Jana Knížková a Míra Michálek, protože společně mají podcast Jana a výlety na míru a tentokrát vás pozvou nebo vezmou do Hrádku nad Nisou a okolí, protože to je destinace, která vám nabídne vlastně výlet hned do tří zemí. Do Česka, do Polska a také Německa. Takže podrobnosti za chviličku, do té doby to nejlepší z muziky a taky pohled na dopravu.
1: Ať už fandí Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Kdo má namířeno po dálnici D1 na Prahu, bude mít rozkouskovanou kolonu kamionů, která stojí v pravém jízdním pruhu mezi Vyškovem a Brnem, zhruba mezi 224. až 196. kilometrem. Rozkouskovaná kolona kamionů stojících v pravém jízdním pruhu bude doprovázet řidiče i na dálnici D2 ve směru na Brno, zhruba mezi 13. až 0. kilometrem. Na Pražském okruhu počítejte s blokovým odbavováním obou tunelů ve směru na letiště. Na dálnici D1 se bouralo na 7. kilometru ve směru na Prahu. Zdržíte se tady asi 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Joshua Kerrison, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. A teď pojďme na výlet.
1: Na výlet z Frekvencí 1.
0: Ano, Jana Výlety na míru, tak to je název podcastu, který pro vás pravidelně připravují Míra Michalek a Jana Knížková. Tentokrát Česko, Polsko a Německo. Pochopili jste správně, Hrádek nad Nisou a okolí vám nabídne výlet hned do tří zemí. Takže pokud byste chtěli vyrazit, tak určitě to udělejte, protože si sebou můžete vzít klidně kolo a můžete si užít takový letní výlet. Prostě Jana s Mírou pro vás mají skvělý tip na trasu z Liberce do Hrádku nad Nisou. Ta doporučená cesta vede přes Chrastavu, kam se dá dojet hned několika malebnými trasami. Velkým lákadlem je úsek přes bývalý vojenský prostor se zachovalými bunkry a taky množstvím hub. Přímo v Chrastavě stojí mimochodem za zastávku Muzeum hasičské techniky, ale je to především taky okolí města, které nabízí nespočet dalších výletních možností. Na cestě se navíc cyklisté napojí na mezinárodní stezku Odra Nisa, která vede od pramenů Nisy až k Baltskému moři. Jinak dalším vlastně zajímavým místem je Bílý kostel a taky okolí Lužických hor, odkud se otevírají nádherné výhledy do krajiny. Cestou můžete navštívit i netradiční mini muzeum másla a chleba. Myslím, že to zní dost lákavě. A ten, kdo má rád historii, tak si taky přijde na své, neměl by minout odbočku na hrad Grabštejn, zrekonstruovaný areál obklopený lesy a kopci. Patří mezi největší zajímavosti celého regionu a za malou zajišťku určitě stojí. Pokud byste chtěli vědět více podrobností, no tak mrkněte na web frekvence1.cz, kde spatříte titulek Jan a výlety na míru.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Shaggy a jeho anděl. A já vám přeju samozřejmě krásné odpoledne, Janě a Vojtovi, nazdar.
1: Nazdar, nazdar.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, já jsem vás málem, vy to nevíte, ale já jsem vás málem vlastně utnul to vaše vysílání. Je nevím,
2: to.
0: Jak bych to udělal. Já jsem si poplet dny a myslel jsem, že ve dvě startuje Radio Camp.
1: Ty jsi tady chtěl přepínat.
0: A já jsem to tady chtěl přepínat. Já jsem byl připravený na to, že to jako prostě přepnu do kempu, ale...
1: Víš, co by se stalo?
0: No, co by se...
1: Schodil bys vysílání.
0: Schodil bych vysílání. Nikdo by nevěděl, co se děje.
1: Ne, spustila by se záloha.
2: Ne, jako je teda fakt, že je fajn, že se těšíš, ale až zítra.
0: Až zítra, jo, že jo? No, prostě. Já se nemůžu dočkat, fakt.
1: No, zítra první v Rožnově, koukala jsem na počasí a nevím.
2: Ale takhle, je to taková milá tradice, že první kemp vždycky berou Ondra s Verčou, vždycky mají hnusně.
1: Ne, ono to nebude zase tak hrozný. Jako...
2: Ne, bude to, na té Moravě to bude trošku jiný. Jako,
1: hlavně, aby byly frgály.
0: To bude no,
2: něco ostřejšího k pití k tomu.
0: Přesně tak, zase je pravda, je to Rožnov, nějaká slivovička by bodla na zahřátí.
1: Přesně.
0: A všechno v pořádku.
1: No, já myslím, že to bude
0: v pořádku, to je možná i název písničky Opět a Radeček, ne? Třeba, oni tam budou hrát, něco takového hrajou, ne?
1: No. Opět a Radeček trio, ty,
0: no, vidíš.
1: Ty se, to by to tam zapadá.
0: Já to tam posílám pořád, hele, přepoj to za pár sekund, přepoj to.
1: Tak zítra se uvidíme.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ty pro nás má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Prezident i premiér jsou v Ankaře na začínajícím summitu NATO. Fotbalový záložník Kajrenen po 3,5 letech opustil pražskou Spartu a se zdržením počítejte na dálnici D1. Je potřeba více investovat do obrany a lidé si začínají uvědomovat, že je to investice i do jejich budoucnosti. To řekl prezident Petr Pavel na svém vystoupení na akci Mnichovské bezpečnostní konference v rámci summitu NATO. Poté se česká hlava účastní fóra obraného průmyslu a večer ho čeká neformální večeře, kterou pořádá turecký prezident Erdogan. Mezitím z letiště druhá česká výprava premiéra Andreje Babiše a ministrů zamířila na fórum obraného průmyslu v centru Ankary, kde se jedná o posílení kapacit vojenského průmyslu zemí Severoatlantické aliance. Naši policisté odjeli opět na léto do Chorvatska. Ne ovšem na dovolenou, ale pomáhat našim turistům v nesnázích. Více řekne český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
8: Jsou to tři lokality, Omiš, Šibenik a Vodice, kde působí čeští policisté společně s chorvatskými policisty. Tak ty hlídky jsou vždycky smíšené, to znamená český policista a chorvatský policista. Důležité je upozornit na to, že český policista působí v Chorvatsku bez zbraně, nesmí používat žádné donucovací prostředky a skutečně slouží pro zprostředkování komunikace například s tím chorvatským policistou nebo zprostředkování komunikace s místními úřady.
7: Pokud nastane nějaký problém, při kterém jsou potřeba úřady, náš policista turistu odkáže na konzulát ve Splitu, Rijece nebo velvyslanectví v Záhřebu. Při letošní zbraňové amnestii odevzdali lidé 5918 zbraní, přes 213 000 kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kg výbušnin. Více zbraní než letos lidé přinesli jen před 17 lety. Lidé mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo od ledna do konce června. Nejvíce zbraní letos lidé podle mluvčí odevzdali ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně pak v Karlovarském kraji. A jednou ze zajímavostí, kterou někdo odevzdal, je například pevnostní minomet M32 ráže 81 mm. Fotbalový záložník Kaan Kajrenen po 3,5 letech opustil pražskou Spartu a přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Atény. S letenským týmem vyhrál 2 tituly a jeden domácí pohár. Postoupil s ním také do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal finský reprezentant 4letou smlouvu.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Dnes místy teploty můžou poskočit až na 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě země to bude ale jen kolem 24 stupňů. V noci se potom ochladí na 18 až 14, na severu na 12 stupňů Celsia. Bude v noci zataženo, oblačno, místy opět může přijít také déšť nebo přehánky. K ránu potom bude srážek i oblačnosti od severu ubývat.
4: Frekvence 1. Doprava.
7: Na D1 se připravte na zdržení ve směru na Brno od Prahy na 64. kilometru zhruba na 10 minut kvůli hustému provozu. Další komplikace je potom na samotném D1 u Brna mezi 196. a 203. kilometrem do Vyškova. Hustý provoz tam panuje, necháte tam asi 10 minut. V opačném směru je to zhruba 15 minut od Vyškova na 213. kilometru. Aktuálně je také hustý provoz hlášen z Pražského okruhu směrem k letišti od 13. po 20. kilometr. Tam je zdržení zhruba na 4 hodiny. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Teď už otěže přebírají Jana s Vojtou.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Tak já už mám ostruhy.
1: Tak my vás zdravíme, přátelé. Krátce po 14. hodině. Jak teď jede ten Karlovarský festival, jo? Tak já pořád sleduju různý outfity těch dam a žen a tak nějak mě to jako baví. Jako. Třeba naše tady kolegyně z Vrka Hejdová byla opravdu jako fenomenální. Asi ale... jste to, vy to asi neoceníte.
7: A tak to prostě slyší vždycky, že jo?
1: Krásný šaty.
2: Ale já mám pocit, že ona, když přijede sem, jakože si odskočí jako od dítěte sem do práce a zpátky, takže je vždycky tak, jako kdyby na ní pracovalo 10 stylistů.
1: To je pravda, jo, no, vůbec nevidíš, že má tepláky, že jo? Ale víte, co mě teda tady ještě jako nadchlo, že mluví se o Ankaře, prostě jeli tam všechny jeli naše
2: tam,
1: šajby.
2: Jeli tam.
1: Jeli tam. Ale titulek, jo. Monika Babišová odletěla do Ankary jako diplomatická diva. V béžovém kostýmu zastínila i vládní delegaci.
2: A má takovou tu svoji vojenskou čepici s těma lacinýma drahokama.
1: To nemá, ale má jako... nádherný outfit prostě. Jo. Škoda, že není spíš ve Varech. Vi.
7: No, to je pravda.
2: To je škoda. No,
1: nebylo by to lepší.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Imane a Don't Be So Shy na frekvenci 1 na 14 hodin 12 minut. Hezké úterý 7. července.
1: Pustila jsem si dokument, který je teďka na One Play o Michaelovi Jacksonovi. A dověděla jsem se jednu informaci, kterou jsem vůbec nevěděla. Já jsem nevěděla, že on byl jehovista.
0: Michael Jackson byl jehovista?
1: Michael Jackson patřil ke svědkům jehovovým. A víš, co bylo vtipný? Mě to vlastně strašně jako šokovalo. Že on už v době, kdy natočil tu svoji první individuální, bez bráchů, tak ještě potom, když už vyšla ta deska, on byl slavný, chodil a obcházel ty baráky a snažil se jako těm lidem prostě vysvětlit, že ta víra Jehovu je ta nejlepší. A teď si představ, že prostě už se vědělo, kdo je Michael Jackson. Už se vědělo, že má jako obrovský talent, už měl tu svoji desku, už byl fakt úspěšný. A ty tam vyprávěli ty lidi, jak prostě najednou zvonek, že jo, nebo někdo zaťukal, a ty tam stojí ten Michael Jackson s tou Biblí v ruce, a jako já jsem svědek Jehovův. A to je Michael Jackson. Mně to přišlo strašně komisky.
0: Zas na druhou stranu, když to vezmeš kolem a kolem, když si jako vezmeš třeba tu jeho pozdější tvorbu, kdy byl jako hodně aktivistický a dbal na tu planetu, že jo?
1: No jasně.
0: A že... ochrana dětí a lidských práv. On byl taková strážná věž.
1: No. To je pravda. Ale jinak ten dokument doporučuji. Já jsem teda viděla jenom první díl zatím. Myslím, že jsou asi 3.
0: No.
1: A jako je to skvělý, no. Je to prostě zajímavý. Tak se dozvíš prostě o těch lidech věci, o kterých si vůbec nevěděl.
0: To je docela zajímavá inspirace, jako podívat se na něco takového. Teďko byl ten hraný film v kinech, že jo.
1: A ten nebyl úspěšný.
0: Ten byl, no byl docela úspěšný.
1: Byl hodně úspěšný. No. Ten jsem ještě teda neviděla. A tak než na něj půjdete, tak si puste dokument.
0: Abyste zjistili, jak moc ten film ohnul realitu.

0: 14.17. Posloucháte Rádio Frekvence 1.
1: Já jsem tady o tom včera nemluvil, včera byl svátek, moc se to nehodilo, ale o víkendu jsme byli moderovat v Hejnicích u Liberce.
0: Mm-hmm, tam je nějaký tradiční festival.
1: Hejnické slavnosti. A potvrdilo se nám, že...
0: Že
1: ve Frýdlantském výběžku je buď strašlivý vedro, anebo 13 stupňů
0: jako
1: aleje.
0: Jako fakt, jo.
1: Jako tam bylo opravdu, jako v sobotu večer a v neděli ráno, to byla fakt jako Sibérie. Zas na druhou stranu je dobré pozorovat ty lidi a vzít se z nich příklad, protože oni jsou zoceleni tím horským klimatem.

0: by na tom pódiu.
1: A ty se pak divíš, že mají Kraťa si a tričko, že? Když to rozdávají prostě.
0: No a zas na druhou stranu jako trocha nepohodlí za to, že se někdo má dobře. Jo. Je přece jako zaplatitelná daň, že?
1: Hele.
0: Krásný, fakt jako kulky. Moc hezký.
1: Tady to musíme mít zatleskat. To se jako žádá. Nemá no. Je pochvalu, uznání, no. Že v téhle době, kdy prostě...
0: Ne, že prostě jako že to srdce nám pořád ještě nechybí, když to občas vypadá, že jsme ho ztratili.
1: Plakali jste, kdo je tím?
0: Takhle, žena plakala jak želva a mě jako se draly slzičky. Já jsem se snažil být profesionál.
1: Ty jsi plakala doma.
0: Já jsem se pak otočil a škubal jsem rameny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy...
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1 tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Platí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Dorp na frekvenci 1 je půl třetí.
1: Máme tady Ondru a Ondra nám právě teď nabídne zprávy.
2: Hezké odpoledne. Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Ten se stěžoval, že mu opatření nahrazující vazbu byly uloženy déle než rok poté, co ho soud v únoru 2025 do vazby poslal. Podle policie se nechal uplácet dodavateli Motolské nemocnice, kterou vedl. Maximální ceny pohonných hmot, které stát určuje, ve středu opět porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 21 haléřů na 41,31 za litr. Litr nafty potom budou moci čerpací stanice prodávat nejvíc za 37,29, což je o 13 haléřů více než dnes. A tradiční automobilová soutěž Bohemia Rally omezí tuto neděli dopravu v části Libereckého kraje. Uzavírky budou na třech úsecích v Českém ráji a v okolí Turnova.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona je na dálnici D1 před Brnem, aktuálně začíná na 178. kilometru. V hustém provozu budete popojíždět zhruba 10 až 15 minut. Komplikace jsou ale také na Pražském okruhu, kde se ještě navíc stala dopravní nehoda. Počítejte s tím, že se zdržíte mezi 3. až 20. kilometrem ve směru k letišti minimálně 20 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Turnov, Trutnov,
0: tyjo,
1: to nemají rádi.
0: Ne, Turnov, Trutnov, že jo, žebrák, točník a sadař, sadista.
1: A, přesně. Tak přátelé, za chviličku naše rubrika Pravda nebo blábol, takže příběh, který se buď stal nebo nestal.
0: A bude to příběh, pojďme si dát papoušky dneska.
1: Tak jo, já za chvilku o papoušcích to bude.

0: Luis Capaldi na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí. Pojďme se podívat do jedné anglické zoologické zahrady v dnešním pravděši Blábolu. Tam totiž dostali před pár lety 5 nových papoušků Žako.
1: Jiu.
0: A Žakové jsou hodně inteligentní a umějí skvěle napodobit lidskou řeč. A vždycky, když ti papoušci se v nějaké skupině dostávají do nového prostředí, tak oni musí do takzvaných karantén, ty zvířátka.
1: Jako, aby se adaptovali,
0: aby se zjistilo, jestli třeba nemají nějakou nemoc nebo něco takového, než se pustí mezi ostatní zvířata. No a tam se ti Žakové naučili mluvit v té karanténě, ale místo toho, aby se naučili takové to klasické dobrý den, jak se máš, to je dneska hezký den, tak se naučili sprostě nadávat.
1: Ale já myslím, že každý, kdo si pořídí papouška, tak první, co ho naučí, je jedno slovo.
0: Já si taky myslím, že třeba ošetřovatelé, když tam přišli, tak zkusili pár peprných slov a oni si to jako velmi rychle osvojili. Ale pozor, oni potom, když je pustili ven do voliéry, tak oni nenadávali sami sobě, ale nadávali návštěvníkům. A bylo to tak, že...
1: Co to víš?
0: No to bylo to nejjemnější možná. Ale místo toho, aby třeba jeden spustil a ostatní jako jenom koukali, tak oni se ostatní přidali a začali se hecovat.
1: Jasně.
0: Že se potom trumfovali a třeba 3 začali řvát z prostěrny a ty ostatní se tomu chytali. Ale víte, co je na tom nejhorší?
1: Že to ty lidi bavilo.
0: Ne, právě, že lidi to jako, některý to bavilo, ale některý začali jako prodit, že to uráží, že na ně ty papoušci jako jsou sprostý. Tak oni je museli rozdělit a dát každýho jinam, protože když byli každý sám, tak si netroufli.
1: Protože oni je rozsadili prostě.
0: No přesně tak, Horáček, Pažout byli rozsazeni.
1: To je smutný, no, prostě ty Angláni jsou některý padlí na hlavu, ale za mě se tenhle příběh klidně mohl stát.
0: Stal se anglická zoo Lincolnshire Wildlife Park v roce 2020.
1: Hezký.
0: Mě by to bavilo.
1: Mě by to teda taky bavilo.
0: Kdybych přišel.
1: Já myslím, že to musí být obrovský lákadlo naopak. Jako.
0: No jasně. Přijďte si nechat vynadat. Jako.
1: Přesně, za 50 liber.

0: Tentokrát Tomáš Fíla vyrazil za vámi a nevyrazil s prázdnou.
1: Ano, Frekvence 1 Coca-Cola ruku v ruce vyráží opět za vámi a celý tento týden jezdí náš kolega s naloženým autem výher.
0: Kdo ho odchytí jako první, tak může vyhrát nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Food Marks, a to v hodnotě 500 korun.
0: A k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: Tome, kde tě dneska máme, kde se pohybuješ? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravíme z Velkého náměstí z Hradce Králové, kam jsme dnes dorazili za našimi posluchači a já už je tady mám u sebe. Dobrý den, jak si jmenujete?
3: Eva. Kuba.
2: No tak máme tady vítěze rovnou. Dva, kteří přišli. Co jste dělali, když jsme hlásili, že ráno přijedeme sem do Hradce?
3: No, tak já jsem jel z tátu do práce a zaslouchal jsem, že budete tady na Velkém náměstí v Hradci Králové.
2: No a dobře si udělal, že jsi přišel a ty jsi sebou vzali mamku.
3: Jo.
2: No a to je samozřejmě v pořádku. Vy získáváte luxusní sluneční brýle, plážovou osušku, voucher do restaurace City Food Mart v hodnotě 500 korun, k tomu plážovou tašku a ještě plato nápojů Coca-Cola. Tady to je!
4: Super, díky moc, díky!
2: Bude se to hodit na léto? Jo.
4: Bude, super.
2: No a my máme rado, že jsme dnes tolik radosti mohli přivést sem do Hradce a pozor, nezapomeňte poslouchat už ve čtvrtek ráno, protože to opět za vámi někam vyrazím. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak já se na vás budu těšit a pro dnešek hezké odpoledne z Hradce Králové. Ahoj!
4: Ahoj! A děkujeme, Frekvenci 1!
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
1: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Food Marks.
0: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.
5: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Whitney Houston na frekvenci 1, za minutu bude 15 hodin.
1: Po 15. hodině zahrajeme Sunday 7.
0: Taky bude Honza Kalousek.
1: A nebo třeba Mýtlo.
0: Právě už za malou chvíli.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Prezident i premiér mají na summitu NATO vlastní program. Dvě delegace podle Macinky nikdo neřeší. V Karlových Varech byl zájem o ubytování i ve Stanovém městečku. A kvůli vážné nehodě se zdržíte na Pražském okruhu ve směru k letišti. Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance dnes premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli je také ministr zahraničí Petr Macinka. Ten řekl České televizi, že přítomnost de facto dvou českých delegací nikdo neřeší.
5: Vůbec to opravdu nikdo neřeší, takže pan prezident tady má nějaký svůj program asi týkající se nějakých svých bilaterálních akcí. Večer půjde na večeři a zítra se také zúčastní jako součást delegace toho zasedání Severoatlantické rady.
4: Vláda původně s účastí prezidenta na summitu nepočítala, ústavní soud ale kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Během prvního festivalového víkendu prodlouženého o pondělní státní svátek využili stovky lidí nejlevnější možnosti ubytování v Karlových Varech. V hostelu v základní škole Dukelských hrdinů, který je k dispozici po roční pauze, se někteří návštěvníci ubytovali na celý týden, jiní na pár nocí. Do stanových městeček a tamtéž a v areálu koupaliště Rolava přijeli přespat většinou jen na zahajovací víkend. V hostelu letos zaznamenali mezi ubytovanými hlavně Čechy. O Rolavu mají zájem tradičně i cizinci, letos nebývale i Maďaři. Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdu do destinací v Africe nebo Asii. Frekvence 1 to řekla Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
6: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam vrací.
4: Tenistka Linda Nosková zabojuje zítra ve Wimbledonu o postup do premiérového grandslamového semifinále. Nasazená devítka narazí na trávě londýnského All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Alice Mertensovou. Utkání začne ve 2 hodiny odpoledne našeho času na kurtu číslo 1.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Během zítřka čekáme, že bude ještě doznívat místy deštivé počasí, postupně se ale od severu bude vyjasňovat. Teploty zítra půjdou místy až na 27 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: A kvůli vážné nehodě počítejte se zdržením na Pražském okruhu, který uzavřela dopravní nehoda 3 kamionů, a to na 78. kilometru ve směru z D1 na letiště. Na místě se srazily 3 kamiony, z jednoho se také vysypal náklad, musel tam vyrazit také vrtulník. Podle policie se tvoří na místě dlouhé kolonie, které začínají už na dálnici D1 při sjezdu na Pražský okruh. No a se zdržením počítejte také na D1 u Brna, a to od Vyškova na Brno na 213. kilometru, aktuálně zhruba na 10 minutek. Tak šťastnou cestu. Teď už opět pokračují Jana a Vojta.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: 3 minuty po 15. Hezké odpoledne z Frekvence 1. Byla řeč o Karlovarském filmovém festivalu. Vy jste se tam byli už podívat?
3: My jsme se byli podívat. My jsme byli v sobotu, ale my tam chodíme za muzikou, teda ne za filmama. Jo. A byli jsme v sobotu na Kolerovi a byli jsme v neděli na Činaskách.
8: Jo, a dobrý?
3: No, je to koncert zadarmo, no.
8: Jo, to je vlastně playback.
3: Nejsi tam, ne, to ne, je to, ne, to vůbec ne. Jenom chci říct, že prostě je strašně, jako strašné, koncert byl fantastický, jako pozor, jo, jako jo. Bylo to se vším všudy.
8: Ale bylo tam hodně lidí.
3: Oni, překvapilo mě, jako většinou Koler má takový ty prostoje, hodně mluví, že jo, jako říká spoustu svých myšlenek mezi písničkama, vůbec, ani Michal Malátný, prostě jeli jeden song za druhý, bylo to skvělý, ale bylo tam fakt hodně lidí, no. Myslím si, že kdybyste třeba vyrazili na koncert dneska, víš, jako ve všední všední den, když je den svátek, tak to bude výrazně jako příjemnější, komfortnější.
8: Teď je o to, kdo tam dneska hraje, že jo?
3: No ale tam, jako tam jsou hvězdy, jo. Včera tam byl podle mě Marek Ztracený a to teda nebyl úplně koncert zadarmo, to si myslím, že je v nějakém tom areálu, kde si to musí...
4: Že jo,
3: no, že to musí zaplatit, ale hele, já nevím, Sofian Mečmeč, Bára Basiková, Mňága až Džorb, nebo to kecám možná. Ne, nekecám, Mňága až Džorb.
8: Doprovodný program.
3: No, jako parádně.
8: Ale
3: ten program je nabitej prostě od rána do večera. A ty jdeš, jo, potkáš, tamhle jsme potkali, koho jsme to byli, Steindlera jsme potkali, pak jsme potkali Ondřeje Rumla, pak jsme potkali...
4: A fotíš se s něma? Jako si taková, ne, taková, ne. Dobrý den, uděláme si fotečku, prosím
3: ne,
4: vás.
3: Vůbec ne, vůbec ne.
8: To tady je třeba to dneska, chápu, že tam vystupuje ostravská kapela Skrat.
3: No.
4: To mě zvuky řadá.
3: Taky dobře.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: 101.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Frekvenci 1. Jdeme proplácet účtenku.
1: A zavoláme Zdeňce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Tak tam voláme.
1: Zdeňka je ze Znojma a Zdeňka koupila něco, co velmi pomůže její mamince. Tak doufáme, že se nám povede dovolat a že...
0: Vrátíme peníze.
4: Prosím.
0: Dobrý den, Zdeni, které rádio platí za vás?
4: Je, no frekvence.
1: No jasně.
4: Ježiš, to není možný.
0: Je to možný. Máme v ruce vaši účtenku, už tady trošku naznačujeme, že to vlastně bude něco, nebo respektive jste utrácela za svoji maminku, tak nám řekněte konkrétně, co to bylo.
4: No, po operaci, po ablaci prsa, no.
0: A co jste nakupovala?
4: Dvě podprsenky.
1: Ale pozor, protetické.
4: Protetické.
1: Já teda doufám, že nevadí, když to malinko zlehčím. Já když jsem tu účtenku viděl poprvé, já jsem četl, že jste koupila, nebo že prosíte o proplacení poetických podprsenek. A říkal jsem si, co je to poetická podprsenka.
4: Teď už je to ale poezie. Už je to všechno v pořádku.
0: Tak
4: už
0: to je moc dobře.
4: Léčení proběhlo v pohodě.
1: Tak to je skvělá zpráva.
0: A kolik jste nechala za účten, teda za podprsenky?
4: 1700 nějak.
1: 1730 korun.
0: 1730 korun. Frekvence 1 proplatí, vrátí zpátky. Tak moc gratulujeme. Pozdravujte maminku a přejeme pevné zdraví.
4: Děkuji.
1: Mějte se krásně.
4: Děkuji, no to je něco, teda to poprvé v životě, co jsem něco vyhrála.
0: No vidíte,
4: děkuji.
0: Tak zrovna dneska to vyšlo. 7. července. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuji, taky
1: nashledanou.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: I do anything for love, but I won't do that. Na frekvenci 1, krátce po 3:15. Dneska slavíme dva celkem zásadní mezinárodní dny.
1: Já vím jenom jeden. Čokoláda.
0: Ty víš čokoládu. A já prosím pěkně, tady mám ještě mezinárodní den kolových tanců.
1: Kolové tance. Asi mě bude víc bavit ta čokoláda. Nebo jo. Takhle. Já kdybych si měla vybrat, jestli si dát sušenku nebo čokoládu, tak si dám spíš sušenku.
0: Jo. Mm. Hele, a to myslím, že máš společný s naším synem, protože...
1: Za psem.
0: Až pes si dá všechno. Ale čokoládu nesmí. Pes nesmí čokoládu.
1: Neměl by. No, je to zlo. Je to fakt jed pro toho psa.
0: Stejně jako třeba hroznový víno. Jako pozor na to. To by se prostě nemělo.

0: Někdo to kuřete?
1: Jde do pusinky přece.
0: Ne, myslela jsem jako, že je ne, to čokoládová,
1: čokoládová, čokoládová omáčka se dělá, ale z hořký čokolády, není to sladký, je to no. Jako hořký, no.
0: Nevím, jestli bych si dala kuře s čokoládou, ale vždycky si vzpomenu, když jsme byli v Belgii, v těch Brugách. A chodíš tam tou...
1: Pralinka.
0: No, přesně, těma uličkama a ty tam všude voní ta čokoláda, ty pralinky, to je jako... To je něco, co to se nedá popsat. To jako, cokoliv teď řeknu, tak mi to stejně neuvěříte, to se musí prostě zažít.
1: A hlavně je to vidět, víte, co to je ulice, po které se projdete, párkrát se nadechnete a šup 10 kilo nahoře. Jo?
0: Ne.
1: Ne.
0: No to je dietní.
2: Léto v rytmu, frekvence 1. Mobil? Mega sleva. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Kávovar? Mega sleva! A víváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Hvězdy se mění na frekvenci 1 krátce před půl čtvrtou. Myslím, že tématem číslo 1 je skutečně počasí, vzhledem k tomu, že zítra je první radiokemp.
1: Ano.
0: A tváří se to tak nějak?
1: Tak jako všelijak, ale takhle, my si samozřejmě necháme říct, jak by to mohlo vypadat podle, nebo očima odbornice, protože Dagmar Honcová je nachystaná. Ale já se ještě schválně Dagmar je nachystaná a teď se nachystám. Já počasí Rožnov...
0: Pod Radhoštěm.
1: A pozor, norská předpověď.
0: No ty jsou hrozně pesimistický.
1: Jo.
0: Norové většinou bývají pesimističtí.
1: Ano, jo, že oni jsou podle mě programově, aby mohli být příjemně překvapení.
0: No, to chci říct právě, no, oni to tak dělají schválně. Takže,
1: předpověď,
0: vypadá
1: tak schválně,
0: to
1: schválně, dlouhodobá předpověď. Pod Radhoštěm zítra, pozor, ve 12 hodin, 19 stupňů, slunce. 18 hodin, 18 stupňů, slunce.
0: A to mezi tím už neříkáš.
1: A to mezi tím, takhle jako hodinovou, nemělo by pršet. Mělo by pršet ráno a dopoledne, jo. Ale odpoledne má být hezky a bude trošku foukat, no.
0: Tak draky sebou.
2: I letos v Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Hezké odpoledne. Je potřeba více investovat do obrany. Lidé se začínají uvědomovat, že je to investice i do budoucnosti. Řekl prezident na svém vystoupení na akci Mnichovské bezpečnostní konference v rámci summitu NATO. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšíří práva cestujících v letectví. Nová pravidla tak zajistí například rychlejší proces žádosti o náhradu škody za zpoždění. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Zemědělské a potravinářské firmy na jihu Čech trápí nedostatek mladých lidí. Studenty ale práce v oboru neláká. 63% z nich chce podle průzkumu najít uplatnění někde jinde.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Na pražském okruhu se stále zdržíte kvůli dopravní nehodě, která se stala na 78. kilometru ve směru k letišti. Kolony se tvoří už na sjezdu z dálnice D1. Tak počítejte se zdržením několik desítek minut. Podobně jako před Brnem, kde jsou kolony na 213. kilometru ve směru od Vyškova, necháte tam zhruba 10 až 15 minut. Tak především šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
4: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Středa bude ve znamení přechodu studené fronty, oblačnosti a srážek, tak na našem území bude relativně hodně, a to zejména v jihozápadní a také jižní části našeho území z počátku dne. Odpoledne bude od severozápadu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. V porovnání s úterním dnem ale půjdou odpolední maxima opět dolů. V tu poměru se zastaví mezi 20 až 25. A nejčastější otázka, kterou dostávám, tak ta zní, porostou houby? Ano, porostou, pokud se vydáte o víkendu na houby, měli byste přinést plné košíky.
1: Já bych to možná podepsal s těma houbama, protože jak jsme byli o víkendu v těch Jizerkách, tak tam to bylo krásně vidět.
0: Rostly, jo.
1: Tam, když sprchlo, tak z těch lesů na těch kopcích šlo
0: pára.
1: Tam dokonce byly vidět i kloboučky některých těch hřibů. A tchán, protože oni tam bydlej, že jo, tchán z Tchýní, tchán říkal, no je strašně moc modráků hřibů, ale ty já nezbírám.
0: Ne.
1: Já říkám, fakt? Proč je nezbíráte? Já radši masáky a praváky
0: je teda pravda,
1: a ty růst budou.
0: Ty modráky jsou taky tuhý, že jo?
1: No, jsou, no.
0: A když je to dobře
1: podusíš a oni tak jako hezky křupnou třeba.
0: Já bych si dala bedlu na kmínu.
1: No, na sádle ještě ideálně, když se to udělá. A nebo obalenou jako řízek.
0: Jo.
1: A nebo masáka jako řízek.
0: A nebo masáka.
1: No, ale musí to být masák. Ono se to hrozně rychle zamění.
0: Pak seš minus jeden na fler.

0: Frekvence 1.
1: Tak zítra to všechno vypukne prvním radiokempem Rádia Frekvence 1 v Rožnově pod Radhoštěm.
2: Ano, už se jenom jednou vyspíme. Ondra s Verčou do Rožnova pod Radhoštěm dojedou. Někteří už jsou na cestě teď.
1: Třeba to je pravda, tady
2: náš produční
1: už...
2: tým.
1: Jo, ty už vyráželi, protože tady odtud je to kolik? 4-5 hodin, že jo?
2: No a kor v odpoledním provozu a je úplně jedno, jestli jdete tady z Prahy vrchem nebo spodem, jak se říká. Prostě je to dálava. Nicméně dorazí všichni a zítra ve 2 odpoledne to v Rožnově pod Radhoštěm Frekvence 1 jednoduše rozjede.
1: Možná budete třeba mimo a budete poslouchat Frekvenci 1, bude se vám to zdát takový zvláštní to vysílání a ono to bude právě proto, protože celý to dění bude právě přenášeno on air, takže i když tam nebudete, tak vlastně uslyšíte, co všechno se tam odehrává a my budeme přinášet i ten koncert, který každý radiokemp nabídne a včera, ne včera.
2: A včera to bude.
1: A včera to bude jaká kapela?
2: Zítra to bude, ne, zítra to byli Opět a Radeček trio.
1: Ano, přátelé, takže máte-li rádi kapelu Opět a Radeček, tak jste samozřejmě zváni. Já jsem teď viděla někde nějaký reels na sociálních sítích, kdy tam frontman vyprávěl, jak chtěl se svou ženou někam do Itálie, jakože výročí 10 let a zjistil, že si koupil letenky v tomhle termínu. Takže to museli asi zrušit, no.
2: Jo, takhle. To má blbý, no.
1: Se tak někdy stane, no.
2: Hele.
1: Asi nemáte sdílený kalendář.
2: Přesně tak. Takže zítra soutěže letní pohoda, táborák i špekáčky a pozor, ovocný bar Máry Maláška.
1: No a na závěr...
2: Loni míchal drinky.
1: No, já myslím, že ty drinky, jako, Myslíš, jak to je.
2: Nechá to nakvasit.
1: Přesně, jako, kde to ovoce bude plavat, to se tady nepíše. A taky afterparty s Ondrou Albrechtem. A pozor, na radiokempu je celé léto s námi taky OMV a jejich letní zóna.
2: A tam můžete ochutnat ledové kávy Viva a další občerstvení, užít si soutěže, dětský koutek i program pro celou rodinu.
1: U pódia s našimi moderátory potom můžete vyhrát kupóny do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun.
2: Tak se tam určitě zastavte.
0: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Miley Sevenu a Hollywood Hills na frekvenci 1. Hrozně se mi líbí, když je třeba policista v nesnází, že se najde občan, který mu pomůže. Já jsem totiž čet zprávu, ona vyšla asi před tři čtvrtě hodinou a mě to hrozně pobavilo, že jeden policista z Jižní Anglie využil při pronásledování podezřelého řidiče dodávky. On si normálně stopnul dodávku, ten policista, a ten řidič té dodávky pomohl tomu policistovi toho padoucha dopadnout.
1: To je dobrý.
0: Je to super. Takhle, když je to řidič dodávky, já věřím tomu, že on si mohl jako říct a můžu na to dupnout, jo. A to víte, že jo, jeďte prostě. Že
1: tou dodávkou, nevím. Jakože z těch 80 na 110. Jako blbý by bylo, kdyby to třeba auto začalo trošku haprovat a on by ho začal kontrolovat, jestli mám technickou, ne?
0: Až ho doženeme, tak si vás proklepnu. Jo? Já teď si představ, že by si takhle zastavil, že zastavil dodávku nějakého odvážného říct, že super. Představ si, že by si zastavil autoškolu.
1: No,
0: zařaďte si to by, první ne, rychlostní to by byla jako,
1: ne, tak jako oni nejsou úplně... Prostě by jim došlo, že jako s řidičem autoškoly nebo respektive jako se studentem autoškoly by nemohli zloději nikdy. Jedině,
0: kdyby řekli, teď porušte a dáme vám za to papíry. Ne, líbí se mi to. Rytmu, frekvence
2: 1. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvět. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Svěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: a za chvilku budou i zprávy.
1: Planeo vykopává a...
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: A se zprávami Ondra Olbrecht. Hezké odpoledne.
5: Já také přeju dobré odpoledne. Alena Schillerová dnes obhajovala ve sněmovně znovu zavedení EET. V Karlových Varech hlásí kvůli festivalu velký zájem o ubytování i ve stanovém městečku. A s kolonou počítejte na Pražském okruhu i dálnici D1. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat společné podnikatelské prostředí. Řekla to dnes ve sněmovně při projednávání EET ministryně financí Alena Schillerová.
6: Nebude obsahovat povinnost tisknout účtenky ani nevyžaduje pořizování nové techniky. Zaměří se výhradně na kontaktní platby uskutečněné při osobním kontaktu zákazníka s podnikatelem. Běžné bankovní převody nebo úhrady faktur na dálku se evidovat nebudou. Jedním ze základních principů návrhu je co nejnižší administrativní zátěž.
5: Podle odhadu ministerstva financí má ročně přinést EET více než 14 miliard korun. To ale podle některých ekonomů je silně nadhodnocená částka. Evropský parlament dnes přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letectví. Nová pravidla například zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států předběžně dohodli už v červnu. Nová pravidla musí do začátku srpna přijmout také Rada Evropské unie. Další kolo přímých jednání mezi Izraelem a Libanonem se uskuteční 15. a 16. července v Římě. S odkazem na mluvčí italského ministerstva zahraničí o tom píše agentura AFP. Rozhovory mají navazovat na sérii jednání mezi velvyslanci obou zemí ve Washingtonu. Žádné z nich ale zatím nevedlo k ukončení bojů, které v jižním Libanonu stále pokračují. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. 41-letý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím ale ještě nerozhodl, jestli v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Během zítřka čekáme polojasno až jasno, na jeho západě Čech bude ještě v první půlce dnes zvětšená oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty pro středu 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Se zdržením počítejte stále na Pražském okruhu, stala se tam odpoledne vážná dopravní nehoda 3 kamionů, na místo musel také vrtulník na 78. kilometru ve směru dál k letišti a k dálnici D5. Kolony se tvořily už na sjezdu z dálnice D1. No na dálnici D1 se zdržíte také za Brnem, ve směru na Vyškov je to mezi 205. a 213. kilometrem zhruba na 10 minut, v opačném směru se potom zdržíte zhruba 15 minut. Tak šťastnou cestu, dál pokračuje Jana a Vojta.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: 16. hodina je za námi. My jsme zmiňovali, že zítra startuje první radiokemp a náš tým, marketingový tým a prostě to zázemíčko už dneska vyráží do Rožnova pod Radoštěm a já tady mám zprávu od našeho posluchače, jmenuje se Pavel. Zdravíme, jsme na cestě do Rožnova pod Radoštěm. S tou předpovědí si děláte legraci. Máme plavky, opalovací krémy a sluneční.
4: No tak jestli máte plavky, opalovací krém a sluneční, tak kromě toho všeho budete mít i husinku.
7: No a v Rožnově je super bazén, tyjo, oni vám ho i vyhřejou, podle mě.
4: Ne, tak třeba mají nějaký termohřejvání. Já vím, že jsou bazény a já jsem to zažil několikrát a už to mají třeba i normálně doma lidi na zahradách, že se dá koupit takový malý tepelný čerpadílko a to, když si připojíš k tomu klasickému okruhu, co máš k filtraci a tak, tak ono to vyhřeje ten bazén třeba na 30 stupňů.
7: Se dává dovnitř?
4: Ne, to máš zvenku. Takový průtokáček.
7: Že byste jako zajiskřili trošku. Ne, jak se vždycky říkalo, že jako když ti spadne třeba fén do do vany nebo no. Tak. Jsem teď slyšela nějaký rozhovor, že už je to zabezpečený, takže se ti vlastně jako nemůže nic stát.
4: No, je to zabezpečený, nemůže se vám nic stát.
7: Ale musí to být ten novej fén, ne? No, že ten, co máte už 30 let, jo?
4: No, zkuste si to, že jo?
7: Ne, ježiš, neříkej to.
4: Ne, to, já jsem to myslel jako ironicky.
7: No, ale
4: že
7: právě.
4: Oni vám milionkrát řeknou, že je to bezpečný, ale jako odvahu to zkusit, jako přece nemůžete mít, to je nesmysl.
7: Fén do vany nepatří.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Doktor Albán, It's My Life na frekvenci 1. Prosím pěkně, v Praze je Orient Express.
1: Cože?
0: Vlak. On jezdí každý rok.
1: A teďka tam je.
0: No, viděli ho včera odjíždět z Prahy směrem do Vinohradských tunelů. A já se tady snažím tak jako nějak zjistit, protože on by měl odjíždět zítra. Zítra směrem do Paříže. A zažít si Orient Express cestou do Paříže vás bude stát, jsem se na to koukal, 239 tisíc korun.
1: Cože?
0: Vlakem do Paříže. Orient Expressem. Ale máte vlastní kajutu v tom Orient Expressu, máte všechny služby. Je to prostě zážitek. Je to nejluxusnější vlak na světě v podstatě, že jo?
1: 239 tisíc korun. Jak dlouho to tam pojede?
0: Do Paříže, no tak přes noc v podstatě, že jo.
1: Ty krás.
0: Si se vyspíš za čtvrt mega ve vlaku.
1: To už musí být velký fančmejker. No to musí být hodně milovník železnice.
0: No, a nebo člověk, který má rád takový ty starý věci, který mají nějaký historický punc, jo.
1: A tohle je jedna z nejlevnějších jízdenek?
0: Je to za kajutu. To znamená, já nevím, jestli vás tam na dvou třeba 30, jo, do té kajuty. Jo.
1: Třeba my, když jsme byli na lodi.
0: Když to rozpočítáš, tak to zase tak drahý není.
1: No, my, když jsme byli na lodi, tak když jsme byli jakoby na lodi v kajutě, která je pod vodou, tak to bylo levnější.
0: Jo, tam bych se zbláznil hrůzou.
1: Takže tady, kdyby byli třeba... tady se to prostě nedá udělat, no. Jako tady to nemůžeš rozpočítat na levnější a dražší, protože pochybuju, že jako na vocase je to dražší než vepředu.
0: Takhle možná za mašinou, když jako si můžeš odpracovat část té jízdenky tím, že budeš přikládat uhlí, že jo?
1: Nebo obšťastňovat svoje vedoucího.
2: V rytmu Frekvence 1.
3: Jsou dny dobré, lepší a...
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Tak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
3: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojtěch.

0: to Léroj Orbison na frekvenci na krátce před půl pátou.
1: Čekají nás zprávy s Ondrou a hned po zprávách budeme hrát poslední slovo.
2: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
3: A dobré odpoledne. Dětské domovy, které měly objednaný na poslední chvíli zrušený tábor, dostanou veškeré uhrazené peníze zpět. S organizátorem táboru se na tom dohodl zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu ministerstva školství Štěpán Jilka. Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Rozhodl tak dnes francouzský odvolací soud. Tenistka Linda Nosková zabojuje zítra ve Wimbledonu o postup do premiérového grandslamového semifinále. Nasazená devítka narazí na trávě v All England Clubu na Belgičanku Elis Mertensovou.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: V Pražském okruhu se pomalu rozjíždí doprava po vážné dopravní nehodě, která se stala dnes odpoledne. I takhle počítejte se zdržením především za sjezdem zde jedničky, potom dál na Pražský okruh a směrem k letišti. Kolony jsou ještě stále taky u Brna. Při příjezdu od Prahy je to zhruba na 178. kilometru. Kolony potom trvají zhruba až po 205. kilometr. Necháte tam kolem 20 minut. V opačném směru se zastavíte od Vyškova na Brno na 213. kilometru kvůli zúžení a silnému provozu na 10 až 15 minut. Tak především šťastnou cestu.
1: Tak volejte 2574099, ve hře 29 000 korun.
0: Ty bláho, tak držíme pěstě, ještě předtím pošleme Davida Gestu.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak dopak se nám dneska dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, Jarek z Prostějova.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zdravíme do Prostějova. Tak 29 000 korun za poslední slovo. Jdeme na to.
3: Jdeme na to. Věta fotra na tripu zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak tipujte.
4: Voda.
2: Voda.
3: Voda. Tak pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. To je voda za 500. Děkujeme za pokus a zdravíme do Prostějova.
2: Mějte se, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Zítra ráno 29,5 tisíce. Držíme pěsti.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Palo Habera. Severanka. Zrovna jsem koukala, jak jim to slušelo ve Varech.
1: Jo, to já jsem nekoukal.
0: Ty to moc nesleduješ, víš?
1: No já ty módní věci moc nesleduju. Mě spíš zajímá, kdo se s kým popral.
0: Kdo
1: je komu nevěrnej. Zrovna třeba náš kolega Petr Kolečko byl...
0: Ježišmarja, už jsem se lekla.
1: Nebyl obětí jednoho bulvárního článku. On tam byl samozřejmě se svojí paní, nebo je tam se svojí paní.
0: Ale objímal se s někým jiným.
1: Ne, potkal se na party s Monikou Tymkovou, která tam byla taky.
0: Byla oblečená?
1: A někdo... Byla. Měla klobouk.
0: Ale?
1: A možná boty. Ale samozřejmě článek byl o tom, jak manželka Petra Kolečka probodávala pohledem Moniku Tymkovou.
0: No, to je stejně, to je strašně. No. Ale já jsem o tomhle vůbec nechtěla mluvit. No. Dneska je 7.7.
1: Takové příští, magické datum.
0: Ano, příští rok to bude ještě magičtější, protože tam budou ty sedmičky tři. Hmm. A jsem se tady dočetla z jednoho takového chytrýho článku, protože jsem taková jako s kočkou na rameni.
1: Ezo.
0: Podle numerologických výkladů je tento den, tedy 7.7.2026 dnem, který přeje novým začátkům, důležitým rozhodnutím a naslouchání vlastní intuice. Takže jestliže máte nějakou intuici, třeba nevím, že intuitivně vás to třeba táhne někam,
1: že
0: třeba na dovolenou, že
1: jo? Nebo že třeba dneska, když jste si to slíbili, že není nejlepší nápad jako grilovat v tomhle větru, co je venku, jo? Že by to mohlo způsobit nějakou nehezkou.
0: Tak intuitivně třeba, když se do toho vrhnete, tak by to vlastně nemuselo špatně dopadnout. Každopádně, dvojitá sedmička má symbolizovat zesílenou vnitřní moudrost, proto je dnešek považován za vhodný čas uzavřít životní kapitolu, otevřít tu novou. Takže takový to jako třeba, nevím, smířit se třeba s tím, že ty plavky prostě, co jste nosili před 20 lety, už neoblečete třeba. Já jsem jedny plavky teď vyhodila. Já jsem vyndala plavky, ne, že by mi nebyly, ale oni se úplně rozpadly. Normálně jsem takhle vzala tu šňůrku a ta šňůrka udělala, úplně se rozpadly ty plavky.
1: Jsem měla od střední školy, ne?
0: Já jsem je dlouho.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Vychází červencová Moje psychologie.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Oldfield a Maggie Reilly a Two Friends na frekvenci 1. Za minutu bude 17 hodin.
1: Po 17. hodině velké hlavy a taky čeba.
0: Čeba to bude čeba. Nebo Laura Brinigan.
1: A taky třeba James Bond.
0: A my se zítra neuslyšíme, protože zítra je Radiokemp s Ondrou a s Verčou, ale ve čtvrtek ve 2.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodej.
6: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to s nimi Honza Homolka, hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Česko přesměruje peníze. Tisícovka středoškoláků se zapojila do výcviku a olympijský výbor zrušil suspendaci Rusů. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit NATO to uvedl ministr zahraničí a Petr Macinka. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítala. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy. Prezident Petr Pavel v turecké Ankaře, kde se dvoudenní summit koná k zapojení Česka do vojenských nákupů, říká:
8: pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něho nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
7: Do letošního druhého ročníku dobrovolného vojenského cvičení armády se v Česku zapojí více než 1000 plnoletých středoškoláků. V kasárnách Hradní stráže na Pražském hradě ráno do výcviku nastoupilo 49 z nich. Převzali vojenské uniformy a ubytovali se. Více k jejich dalšímu programu poví náčelník oddělení přípravy a velitel výcviku Wilhelm Freit.
9: Něco je teorie, takže musí se naučit různé ustanovení zákona o vojácích, ale samozřejmě mají tu praktickou část, takže budou se maskovat, budou používat plynové masky, střelbu samozřejmě, házení granátem. Cvičící vstávají v 5:30 ráno, mají trošku chvilku pro sebe a potom mají ranní cvičení, rozcvičku, protažení, takovou přípravu na ten den. Samozřejmě snídaně a hned se začíná v 8 ráno, už se začíná cvičit. Končí večerku ve 22 hodin, ale samozřejmě mají tam po večeřích kolem té 20. hodiny chvilku na sebe, zase hygiena a spát.
7: Výcvik vyvrcholí slavnostní vojenskou přísahu 31. července na Pražském hradě. Po absolvování studenti získají status vojáka v záloze. MOV předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se mohou zapojit do kvalifikací pro týmové sporty pro letní hry 2028. Ukrajinský prezident Zelenský v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
6: Frekvence 1.
5: Počasí.
7: Zítra pojasno a jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
10: Pražský okruh je stále uzavřený kvůli vyprošťování dopravní nehody na 78. a půltém kilometru ve směru na letiště. Nenapojujte se proto vůbec na pražský okruh z dálnice D1. V důsledku toho se na dálnici D1 kolem exitu na pražský okruh vytváří kolona v obou směrech a tím i velké zdržení. Kdo má namířeno po dálnici D1 od Vyškova na Prahu, bude míjet rozkouskovanou kolonu kamionů, která stojí v pravém jízdním pruhu mezi Rousínovem a Brnem. Zhruba mezi 217. až 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
7: Tolik zprávy a na frekvenci 1. Teď už prostor pro velké hlavy.
11: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
12: Velké hlavy, rádi vás zdravíme.
1: My vás taky rádi zdravíme. Ahoj. Chtěli bychom říct, my vás rádi vidíme, ale my vás nevidíme.
13: Nevidíme, ale věděli jste, že kreveta má srdce v hlavě například.
14: A tu mám nejradši
1: skrevet. Proto se ty hlavičky nejedí.
14: Já to jím i s očíčkama. Mě to chutná. A s těma takovýma třásíčka, když jsou ty krevety malý.
1: A když mrkají, je to ještě lepší.
14: No, ona vždycky na mě mrkne a jízbaště.
13: Páně bože, kam jsme se to?
12: S tebou bych se nechtěl potápět.
1: Nejlepší je k tomu česnekový dip.
12: Ne, bez dipu, bez ničeho, bez mozku, bez ničeho.
1: Tak co budeme dneska řešit?
14: Máme tady den čokolády.
12: A jestli máte životní pojistku, zbystřete. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Ale přátelé, začneme z jiného soudku. Máme tady Mezinárodní den svahilštiny.
13: Povedzte mi odhadom, koliko lidí rozpráva svahilštinou.
12: Já si myslím, že Mikeši, ty co? Ve tři ráno.
14: Pražský výběr samozřejmě, že jo, ten má písničku.
1: To chceš jako počet, jo?
13: No přibližně, jako je to mix angličtiny, arabštiny a portugalštiny.
1: Podle mě třeba 1% obyvatel.
13: Děkujem ti, to si teraz mám prepočítat.
14: Jako kerej, jako z čeho bereš? Ne, já si myslím, že mluví třeba 500 tisíc lidí. Mm-hmm.
12: Ne, jak říkám, ve tři ráno, když tam jdou odchodu, každej.
13: 90 milionů lidí.
1: Ne.
13: Ale víte, vďaka čemu to je? Vďaka filmu Lví král, tam totiž sa preslávila svahilská fráza a ta fráza znie Hakuna Matata.
1: Hakuna, vy jste
13: v životě nepočuli Hakuna pití, ne? Matata?
1: Hakuna to všichni Matata slyšeli.
14: Znám, ale to jsem nevěděl,
1: já jsem to slyšela, ale nevím, co to je.
13: No právě, Hakuna Matata v překladě znamená Hakuna Matata.
14: Jdi pryč.
13: Žádné starosti.
1: Hakuna Matata. Já znamenu takže maňána. Maňána.
12: No, takže ty tak mluvíš španělsky. No.
11: Velké hlavy.
5: Jana a Mik

0: Já jsem viděl, přátelé, posloucháte Velký hlavy, ale já jsem viděl Ringo Starra ve filmu. Ten film se jmenoval Caveman, neboli jeskyní muž, a byla to nesmírná legranda.
1: Tak jo, já znám hru.
2: Já doporučuji tu hru, viděl jsem
0: ji 4x. To nemá s tím nic
2: společného. To je prostě oboje film. Je dobrý.
0: Je to dobrý a on dneska slaví
3: 86. narozeniny.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Vzpomeně si někdo z vás na jeho
2: na buben.
3: Vlastné jméno?
2: Jo, takhle. Musíš se ptáš, na co hrál.
3: Richard Starkey. No. Ale keď mal 19 rokov, tak došel k záveru, že to jméno je také pre hudobníka úplně neveľmi dobré. Tak si to skrátil na Star, ale povedzte mi, jako sa z Richarda stal Ringo.
0: On se znal s naším Ringo
1: Asi to Čechem. Souložil
0: s Ringem. No.
1: Souvisí s Bingem.
3: S Bingem.
0: Ringo. Ne. Je to, já myslím, že prstínek nebyl.
3: Prstínek, ale čo s tým prstínkem? No, Mikaši, ty to dotiahneš.
2: On si s ním hrál.
3: No, jeho spoluhráči mu kvôli veľkej láske k prstenom, ktoré nosil na každom prste palci. Aha.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku.

0: oslavoval rok
1: 2002. Gratulujeme.
0: Velké hlavy
1: Jana a Mikeš,
0: Kučera a Bobák.
2: Ahoj, tady Mirej. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1. Velké

0: Čokoláda.
1: Jakou máte čokoládu nejradši?
2: Bílou.
0: Voříškovou.
1: Voříškovou, přesně.
2: Bílou. Já čím jsem starší, tím víc mi vadí jakákoľvek blbost, která je zapustěná do té čokolády.
1: Jo, takže miluješ studentskou
2: pečeť. Takže když mi dám někdo studentskou, tak to jako...
3: Jo, tam je spousta svinstva, no.
0: Tak, o čokoládě za chvilku.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji. Frekvence 1. Doprava.
5: Pražský okruh je stále uzavřený kvůli vyprošťování dopravní nehody na 78. a půltém kilometru ve směru na letiště. Nenapojujte se proto vůbec na pražský okruh z dálnice D1. V důsledku toho se na dálnici D1 kolem exitu na pražský okruh vytváří kolona v obou směrech a tím i velké zdržení. Kdo má namířeno po dálnici D1 od Byškova na Prahu, bude míjet rozkouskovanou kolonu kamionu, která stojí v pravém jízdním pruhu mezi Rousínovem a Brnem, zhruba mezi 217. až 196. kilometrem. V opačném směru je tento provoz mezi Kývalkou a Brnem, tedy mezi 182. až 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Dnes máme deň čokolády. Čo to znamená, keď má čokoláda na obale nápis Fair Trade?
0: No, že je ten obal z nějakých bio obalů.
3: Jak se to píše?
2: Fair Trade.
0: Já jsem to věděla. No tak je to prostě nějak jako šetrně vyrobený.
3: Ne, je to vyrobený podle tradiční receptury.
0: Tý čokolády.
2: A Jana se tak snaží, že i keď nemá pravdu, já to asi uznám.
0: Ale jsem asi trošku blízko, ne?
2: Já nejsem trošku, ale furt si daleko.
0: No tak já nevím. No tak prostě má to něco společného s ekologií, nazar.
2: Tak něco je tam férové. Co tam může být férové?
0: No ta
1: železo. Ne, ta čokoláda je prostě férová.
0: Je to prostě čokoláda. Nejsou tam přídavky, že?
2: Je to tak jednoduché. Normálně je to. To znamená, že ľudia, kteří se podíleli na její výrobě, dostali za svoju prácu spravodlivou odmenu. Fair trade.
1: Your trade, aha.
3: Je
1: zmátla ta slovenština.
0: Tohle je písnička Hořká čokoláda. Od Tata Boys. Ty to taky dělali sami tu písničku.
3: Jo, to dělali.

0: přátelé velkých hlav a frekvence 1, tuhle písničku znáte a my ji budeme hádat s vámi.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Nápovědy budou ve slovenském znění.
2: Já si myslím, že každý z vás tu pesničku už několikrát musel počuť. Tu jsou indicie. Dnes ještě je, ale zajtra už nemusí být.
0: Zajtra má.
2: Protože každá sranda raz skončí. A vlastně dá se povedat, že trvá snad něco večně? Netrvá. To znamená, že ten názov je trojslovný a je to
3: nic
2: dva.
3: Nic netrvá větší.
0: Včera neděle byla.
4: Počkej, nic není blízko. Nastálo.
2: Nic není nastálo. Gránu bejvaj nebezpečný.
3: Díky, Aně,
0: všechny romantický slečny.
2: Ale Mikeš, že to dá Mikeš, tak to teda
4: čumíme všichni.

0: Kateřina Tajamlová z pořadu Jste to, co jíte, má narozeniny.
1: Ty to říkáš takhle, protože to nemůžeš slovit, víš?
0: Nevím, no.
1: No, hrozně těžko. Tajamlová. Vem si, že někde moderuješ a máš ji přivítat. Jako.
2: Kateřina Tajamlová.
1: Tady předřečí.
2: Zeit jako čas, no. Haml jako soused Haml, ne?
0: Jo.
2: Zeit Haml.
1: Tak ty to můžeš moderovat.
3: Mohli se potkat.
4: Je starší a paní Zeit Hamlová, alebo Tatarák s topinkou. Tak víš, jak ona s tím jedlom pracovala, no, vždycky jasně, tak má napadlo.
1: Víte, co je nejlepší na Tataráku s topinkou?
0: Tatarák s topinkou.
1: Ne, ta topinka.
2: No, já Tatarák taky nejím, já to nemám rád.
1: Mě to taky moc nechutná.
2: Ale já myslím, že to je strašně starý.
1: Já si taky myslím, že to tady je jako...
2: A ne, nebo aby jsme nebyli překvapení, aby počkej, aby to nebyl nějaký kulinářský
1: výmysl. Tak je to syrový maso.
2: No, teď jo.
0: No, to bude stovky let stará záležitost.
2: Já myslím, že nakonec Kateřina Zeit Hamlová je starší.
1: Už v pravěku byl česnek i maso.
0: Jasně, já si myslím, že první topinky, prostě topinky
2: na volej.
0: Nalezený už v egyptských pyramidách.
4: Já už ani vlastně nemám čo k tomu dodat, ale paní Zeit Hamlová má dneska 64 roku.
2: Ano.
4: Tatarák se k nám dostal z Paríža
2: a
4: nie je zas až tak starý.
2: Ale je to tady, já jsem vyhrál.
4: Ale zas trošku starý je, má 120 rokov.
2: Ej,
1: takže si co?
2: Tak jsem prehrál.

0: tak teď jdeme do finále.
1: Já nevím, jestli to víte, ale tady Bobák hledá ženu a snaží se.
2: A snažím sa takým spôsobom, že som si dal do zoznamky fotoinzerát.
1: Tak.
2: Zatiaľ sa mi ozvali traja plastickí chirurgovia, zubár a jeden riaditeľ cirkusu.
0: Pánové, my sme dneska mluvili o čokoláde, pretože je dneska den čokolády. No. Ja som tam strašne hledala tudle a už som ji našla. Ja mám kúsek zároveň.
3: Jo,
0: jo,
3: jo.
4: Čoko.
5: Čoko. Až jde na čokoládu.
4: Ty taky.
5: Tak
3: dovo a čoko.
5: Jak by jsme.
2: Jo.
6: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává opět Honza Homolka.
8: Hezký podvečer, prezident navrhne obnovení schůzek. Schillerová se zastává evidence tržeb a maďarská televize přerušuje vysílání. Český prezident Petr Pavel řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je nezbytná, dodal na odpoledním briefingu pro novináře Fankaře. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí, podporují obor odborové asociace a komory. A podle konzervativního odhadu ministerstva financí má ročně přinést až 14,4 miliardy korun, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Evidence tržeb určitě není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Jde o standardní nástroj moderní správy daní. Více než 20 evropských států využívá obdobné systémy a ve světě jde o naprosto běžnou praxi. Ostatně říkají to i nezávislí ekonomové z Univerzity Karlovy, a to přímo ve studiu Centra veřejných financí, která se věnuje daňovým dopadům EET a která byla zveřejněna minulý týden.
8: Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Se slučováním malých škol jedné obce počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Pokud obec zřizuje více škol, musí mít každá alespoň jednou za poslední 3 roky minimálně 180 žáků. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles, informuje o tom na tiskové konferenci v Lausanne. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí, uvedli jeho představitelé v prohlášení pro média.
6: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s deštěm, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27. A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
10: Pražský okruh uzavřela vážná dopravní nehoda na 78. kilometru směrem na Ruzyni. Je to před sjezdem na Jesenici, kvůli tomu se utvořila velká kolona na D1 z obou směrů od Prahy i od Brna. Pokud jedete od Brna, naposledy sjedete bez držení exitem 29. Od Prahy na D1 raději vůbec nenajíždějte. A Pražský okruh brzdí směrem k D1 také u exitu Ořech na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Klik zprávy po 18. hodině, tak jak je zvykem v létě, s vámi na Frekvenci 1 Milan Bílek.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Je to tak, hezký podvečer vám přeji, tak máme tady další den prázdnin, léta s takovým hezkým akorátním počasím. Doufám, že jste si to taky všimli, žádné horko a přesto tak jako příjemně. To by mělo vydržet až do konce tohoto týdne a dál, věřme taky. Tak já vám posílám Doren, George Ezra, zítra touto dobou nás čeká ten úplně první radiokem, tak rád připomenu, kde pro vás budeme, a teď September, Cry for you.
6: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Ordinary World, Duran Duran spolu s námi. Tohle je samozřejmě ta čerstvá vzpomínka na jejich nedávný koncert v Praze. Možná jste to měli podobně, že jste šli na koncert oblíbené kapely a bude to dobré, ale byli jste překvapeni, jak moc dobré to bylo, jak to Simonovi zpívalo, a možná jste kápli na to, že to není vlastně jenom taková jako novovlná osmdesátková kapela, ale že jsou těsně funky a byli skvělí ty Duran Duran. 15 minut máme po 18. hodině. Já očekávám velkou kvalitu taky od skupiny Opět a Radeček, která s námi bude na úplně prvním radiokempu, tedy v kempingu Rožnov pod Radoštěm zítra 8. července. My začínáme naše velké letní turné. No a zítra máme před sebou, nebo na zítřek máme před sebou první štaci. Samozřejmě všechno začíná úgarem 14. hodiny. Živé vysílání, to uslyšíte na rádiu. A právě zítra touto dobou se budeme chystat na samotné mistry, tedy skupinu Opět a Radeček, která bude k mání na tomto místě. No, doražte, protože pro vás budeme mít hodně dárečků, spoustu hezkých překvapení, budete moc vidět, jak se dělá rádio. A pozor, 20. hodinou nic nekončí, protože pak ještě jede afterparty Ondry Albrechta, to znamená Dýza přímo na místě. Tak ať nám klapne počasí, rádi vás uvidíme ze všeho nejraději přímo na místě. Za chviličku Marriott, mistr prezident a politika blízko.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

Parajte Bangkoka, Merihat, diskotéka 80, s námi teď o půl sedmé. Tak dneska zase můžeme začít fotbalové zrušení, pokud na to jste. Mistrovství světa pozná předposledního čtvrtfinalistu a argentinští fotbalisté, obhajci titulu, hrají právě teď v Atlantě proti Egyptu. Je to s velkým překvapením, zápas odstartoval v 18 hodin. Argentina prohrává s Egyptem 0-1, trefil se Ibrahim a před okamžikem Messi zahodil penaltu. Tak počkáme si na výsledky další, nebo na průběh nejen tohoto utkání, protože toho dnes samozřejmě bude víc. Jenom přidám, že vítěz tohoto utkání se utká s lepším z dvojice Kolumbie-Švýcarsko, jejíž zápas je na programu právě dnes od 22. hodiny. Za chvilku Rod Stewart, Boston, teď Dobrý kafe a Lucie Bílá.

Rhythm of my heart, to byl úžasný Rod Stewart na frekvenci 1. Musíme taky zjistit takhle v podvečer, jak si žije to poslední slovo a jsem rád, že jste přitom. Na zítřek pro vás máme bezmála 30 000 korun a hráme poslední slovo Pepi Vrtala. Vy jste měli zase 4 možnosti a dneska jste neuhodli ani v jednom ze 4 kol, takže přihazujeme za každé kolo 500. No a je tady 29 500, skoro 30 000 na zítřejší ráno, takže nám volejte. Jenom připomínám, že Pepa Vrtal, známý cestovatel alias Potr na tripu, se chystá na další cestu. Mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Tak a tipujte, jaká důležitá věc je vždycky třeba při cestování. Kamarádství, odvaha, voda, to byly vaše dnešní tipy, ale špatně, má tam být něco jiného. Tak zítra skoro 30 000. Za chvilku servírujeme nové zprávy, před nimi Ace of Base, No Name, teď jsem Felt a Hejsan.

0: travel on Dundee. I've been thinking about you. I've
1: been thinking about you. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky last minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Honza Homolka.
6: Hezký večer, Babiš a Pavel odjeli separátně. Češi už zase cestují na Blízký východ a Lehečka po boji nestačil na Zvereva. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit NATO to uvedl Petr Macinka. Prezident k zapojení Česka do vojenských nákupů pro Ukrajinu říká.
7: Pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něj nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
6: Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdů do těchto destinací v Africe nebo Asii. Frekvenci 1 to prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
8: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam vrací.
6: S velkým požárem pole bojovali odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hořelo na ploše přibližně 12 hektarů. Velitel zásahu si vzhledem k rozsahu vyžádal vyhlášení 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Zhruba po 40 minutách se hasičům podařilo požár lokalizovat a přestal se šířit. Ukrajinský prezident Zelenský v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Jiří Léčka v dohrávce ve Wimbledonu s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem obrat nezvládl. Prohrál 4-6, 5-7, 6-3 a 6-7 a skončil v osmifinále. Matias Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Maci Pedersenovi. Sám projel cílem ve městě Foa jako 10. Novým lídrem je dnes 8. Nor Thorstein Tren.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Čekáme polojasno až jasno, na jeho západě Čech bude zítra ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a déšť, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
9: Pražský okruh uzavřela vážná dopravní nehoda na 78. kilometru směrem na Ruzyni. Je to před sjezdem na Jesenici, kvůli tomu se utvořila velká kolona na D1 z obou směrů od Prahy i od Brna. Pokud jedete od Brna naposledy, sjedete bez držení exitem 29. Od Prahy na D1 raději vůbec nenajíždějte. A Pražský okruh brzdí směrem k D1 také u exitu Ořech na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Tolik zprávy po 19. hodině za pár okamžiků. S Milanem Bílkem.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
10: 7. červenec takhle v létě byl vždycky zajímavý a vždycky jsme vnímali ty velké letní hity, které tady byly. My na ně budeme hodně vzpomínat celé prázdniny a už za chviličku zase cesta do minulého století za jedním z nich. Teď Landby, Tata McKitten a taky Michal Hrůza a vám hezký prázdninový večer.

0: I've been thinking about you, London Beat spolu s námi na frekvenci 1. Tak máme 7. července a když jsem říkal, že začátek léta byl vždycky dobrý v hitparádách, protože to už byly naformované ty velké letní hity, tak pojďme udělat tu první exkurzi třeba do 90. On je to sice 8. červenec, ale my už to tak jako v předvečer můžeme oznámit. Právě 8. července britská dívčí kapela Spice Girls oficiálně vydal ve Spojeném království svůj první velký hit. Čekalo se, že to jako bude velké, že to bude bomba, ale nikdo nečekal, že to bude až tak velké. Já myslím, že sami dámy byly překvapené, jak slavné jsou po vydání tohoto hitu a samozřejmě i těch dalších. Jinak tenhle hit odstartoval globální fenomén známý jako Spice Mania. A tenhle fenomén ovládl hit parády v 37 zemích světa a stal se vlastně celosvětovým symbolem nutí girl power. No a single Wannabe, ten se držel na prvním místě britského žebříčku neuvěřitelných 7 týdnů. Spice Girls jeli, dá se říct, do konce 90. let na vlně, vydali několik úspěšných singlů a po pár letech to dámy rozpustili, ale navždy se na ně bude vzpomínat jako na tu nejúspěšnější dívčí popovou kapelu 90. let, a to minimálně ve Velké Británii. Tak já vám posílám za chvilku Shallow, podíváme se taky na počasí, protože dlouhé dny nám nezaprší od zítřka, když se dívám na to, jak to vypadá od pátku přes víkend a dál. Tak nás čeká senzační léto, ale bez přeháně. Kenova z muziky dali Tom Greenen a Little Bit of Love.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Shallow a Lady Gaga, Bradley Cooper na frekvenci 1. Tak já doufám, že hlavně v těchto dnech si chválíte počasí. Začátkem tohoto týdne dorazila taky předpověď na zbytek léta, případně taky na září. Sice ta pravděpodobnost nebývá moc velká, ale čte se to hezky, protože červenec i srpen by podle výhledu měly přinést hezké počasí, spíše tedy časté vlny veder a také tropické noci, které jen tak neskončily. No a dokonce ani září pak zřejmě nepřinese výraznější ochlazení. O tom informují agentury, které se zabývají výzkumem počasí. Jinak, co se týká toho skoro jasného počasí, mělo by to pokračovat také v srpnu a výhled počítá s dalšími vlnami veder, které může přinést příliv velmi teplého vzduchu ze severní Afriky. A ani tím to neskončí, protože

vliv El Niño, jak jsem se dneska někde dočetl, by měl být markantní zejména v říjnu a také v listopadu a čeká prý nás velmi teplý podzim. No, nevím, jestli bych se na to vsadil, na tuhle předpověď, ale jak říkám, čte se to jako moc hezky a kdyby to takhle dopadlo, zejména s tím hezkým podzimem, který by neměl být takový jako chladný a deštivý a mělo by to být jinak, tak bych byl docela rád. Samozřejmě druhá věc, minimum přehánek a minimum srážek, to je špatné. Tak, budeme si chválit počasí a víte co, my si k tomu dáme dovolenou. Tady je Xindlix.

0: Sexy Eyes, a to byla Wakefield 9 minut po půl osmé. Rodí se nám velké překvapení na šampionátu v Americe. Argentina Egypt 2-0, to je neuvěřitelné. Hraje se druhá polovina utkání, to znamená druhá půl. Jazykovi třeba vzal gol VAR o chvíli později, ale stejně zvyšuje. Takže pokud jste si dnes vsadili na vítězství Egypta, což myslím, že udělal málo kdo, kurz bude velmi zajímavý. Ještě samozřejmě není konec, ale tenhle prozatímní údaj nebo stav je poměrně šokantní. Také více si dáme ve zprávách, které nás čekají už za 20 minut. Za chvilku Survivor, Kim Appleby a nebo Pokáč. Rodinný tip.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood
2: a v něm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer, premiér s prezidentem se míjeli. Schillerová se zastává evidence tržeb a fotbalisté Argentiny otáčejí zápas proti Egyptu. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se nesl celý dnešní den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Český prezident mimo jiné řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Koordinace zahraničí, bezpečnostní a politiky je nezbytná. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí, podporují oborové asociace a komory a podle konzervativního odhadu ministerstva financí má ročně přinést více než 14 miliard korun, řekla Alena Schillerová.
6: Evidence tržeb určitě není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Jde o standardní nástroj moderní správy daní. Více než 20 evropských států využívá obdobné systémy a ve světě jde o naprosto běžnou praxi. Ostatně říkají to i nezávislí ekonomové z Univerzity Karlovy, a to přímo ve studiu Centra veřejných financí, která se věnuje daňovým dopadům EET a která byla zveřejněna minulý týden.
5: Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Se slučování malých škol jedné obce počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Pokud obec zřizuje více škol, musí mít každá alespoň jednou za poslední 3 roky minimálně 180 žáků. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvádějí agentury. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Fotbalisté Argentiny proti Egyptu prohrávali ještě v 79. minutě 0-2 po brankách Ibrahima Zika, ale 3 góly utkání dokázali otočit. Nejprve Romero, poté Messi svým 8. gólem na turnaji a v 92. minutě Fernandez určují skóre, které platí. V probíhající 98. minutě Argentina vede 3-2.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě do zvuk deště, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
7: Pražský okruh je ještě stále uzavřen na 78. kilometru směrem na Ruzyni kvůli vážné dopravní nehodě. Je to před sjezdem na Jesenici. Kvůli tomu se utvořila velká kolona na D1 z obou směrů od Prahy i od Brna. Pokud jedete od Brna naposledy, sjedete bez zdržení exitem 29. Od Prahy se kolona posunula a po pojíždět budete mezi 6. a 15. kilometrem. A z opatrností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 1. kilometru dál D2 na Brno. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Tolik zprávy po 20. minutě, také s vámi Milan Bílek.
4: Ano, koho jiného se zeptat na ten šokantní fotbal, který tady máme, Honzo, než tebe, sportáka. 3 góly a tím otočili utkání Argentinci. Jak to vypadá teď, protože jsou tady, myslím, poslední sekundy?
5: Měly by být původně nastavený čas 7 minut, teď začíná 100 minuta, stále se ještě hraje Argentina Egypt 3-2 a to ještě Egypťanům asi správně, byl tam kontakt nebo přišlápnutí. Jeden neuznaný gol na 2-0, pak ho dali znova na 2-0, ale pak Argentina dokázala třikrát skorovat, pořád se hraje mělo.
4: Výborně. Já znám spoustu lidí, kteří si vsadili na Argentinu, takže teď odfukují, jakože to dopadlo.
5: Hele, jestli to udělali v 75. minutě, mají baráky, jestli to udělali před zápasem za 1:30, tak baráky nemají, ale odfukují.
8: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Jedeme dál, hezký večer, za chviličku Velké hlavy sen, začín to bylo po 17. hodině. No a teď taky muzika Ricky Martin, anebo Ten příběh nekončí, vzpomínáte?

0: de la Vida, to byl Ricky Martin, tady na Frekvenci 1 vzpomínáte, je to legendární hit tohle portorického zpěváka z roku 1998 a byla to oficiální hymna mistrovství světa ve fotbale v roce 1998 hráno ve Francii a z téhle písně byl celosvětový fenomén, který odstartoval masivní vlnu popularity latinskoamerického popu. No a právě tenhle hit nám taky jako načechral to neuvěřitelné otočení zápasu, který předvedla Argentina, protože argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmi finále proti Egyptu tedy zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2. Díky golům Romera, Messiho a Fernandéze Argentinci předvedli neskutečný závěr. Tak za chvilku Mike Oldfield, Scatman John a taky Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Lajčero, to byl Mike Oldfield a jeho velký, dá se říct, podpisový hit z 80. Za chvilku Tina Turner, Bruno Mars, svatební Mariu a teď velké hlavy. A o co šlo dnes po 17. byla tam jedna hudební poznávačka.
1: Přátelé velkých hlav a frekvence 1, tuhle písničku znáte a my ji budeme hádat s vámi.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Nápovědy budou ve slovenském znění.
3: Já si myslím, že každý z vás tu pesničku už několikrát musel počuť. Tu jsou indicie. Dnes ještě je, ale zajtra už nemusí být.
1: Zajtra má.
3: Protože každá sranda raz skončí. A vlastně dá se povedat, že trvá snad něco večně? Netrvá. To znamená, že ten názov je trojslovný a je to
4: nic
3: dva...
4: Nic netrvá věc.
1: Včera neděle byla.
5: Počkej, nic není blízko. Nastálo.
3: Nic není nastálo. Gránu bejvaj nebezpečný.
4: Díky,
1: všechny romantický slečny.
3: Ale Mikeš, že to dá Mikeš, tak to teda
5: čumíme všichni.

0: a Wonder Heartache jsou 10 minut po půl deváté. Zítra 8. červenec, tak měl by to být den, kdy se dostaví zase příjemné teploty, deště přeháně bude méně. A kde kdo bude slavit narozeniny, jestli vy, tak se zmiňte a napište nám a jako vždycky mezi 10. a 11. hodinou se pokusíme vám udělat radost, jinak dívám se na oslavence. Petr Kotwald zítra bude slavit narozeniny, anebo zpěvačka Joan Osborne, případně Lenka Hornová, známá televizní tvář, jestli vy ozvěte se nám a jestli máte narozeniny zítra, tak všechno nejlepší, ať vám to vyjde, hodně hezkých zpráv a hodně hezkých přáníček a originálních dárků. Teď všechno je v pořádku, skupina Opět a Radeček, nezapomeňte zítra spolu s námi v kempingu Rožnov pod Radoštěm na úplně prvním radiokempu této sezóny. Tak tady jsou.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, Babiš a Pavel odjeli separátně. Češi už zase cestují na Blízký východ a lehečka po boji nestačil na Zvereva. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. A v takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit to uvedl Petr Macinka. Prezident k zapojení Česka do vojenských nákupů pro Ukrajinu říká:
3: pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něho nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
2: Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdů do těchto destinací v Africe a nebo Asii. Frekvenci 1 to prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
4: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam vrací.
2: Na Tachovsku hoří les, oheň se dostal do korun stromů, situaci komplikuje vítr i nepřístupný terén. Hasiči si vyžádali letecké hašení plamenů. Prezident Zelenský v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Jiří Lehečka v dohrávce ve Wimbledonu s nasazenou dvojkou Zverevem obrat nezvládl. Prohrál 4-6, 5-7, 6-3 a 6-7 a skončil v osmifinále. Fotbalisté Argentiny také málem skončili v osmifinále světového šampionátu ještě v 79. minutě, také poté, co Messi neproměnil penaltu, prohrávali s Egyptem 0-2, ale v závěru třemi brankami dokonali obrat. V 92. minutě rozhodl Romero. Argentina porazila Egypt 3-2 a postupuje do čtvrtfinále šampionátu.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno na jihozápadě Čech. Dozvuky oblačnosti a deště, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dávejte na dálnici D1 mezi 13. a 14. kilometrem a porouchané osobní vozidlo. Projíždějte opatrně a příjemný večer ve společnosti Frekvence 1 a Milana Bílka.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Hezký večer, budeme to mít s deštěm v těch následujících hodinách, možná i u vás, právě teď ze severu postupuje oblačnost, tak pozor hlavně na silnicích, kde vás doufám, že dál a dál máme v pořádku. Under the Project Summer Jam, vzpomeneme jeden velký letní prázdninový hit, ale teď Mel C a taky divokej byl Čmelák.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Celé prázdniny vám připomínáme ty velké letní hitparádové trháky. Dnešek nebude výjimkou. Tak teď vyrazíme do roku 2000 v červenci. Vyšel hit Summer Jam. Měl to od začátku parádní náboj, legendární letní hit od německo-belgické taneční skupiny Underdog Project a okamžitě z toho byl slavný vál po celé Evropě. Co je zajímavé, tak v roce 2003 tahle skupina vydala novou verzi s názvem Summer Jam 2000 3. No a byl to ještě větší úspěch než originál, takže dvakrát jackpot. A jestli to funguje po těch více jak 20 letech, zkusíme zjistit teď. Tak tady jsou Underdog Project.

0: Legenda skupina Oceán lehce před 9:30. Tak zítra touto dobou pojede naplno afterparty po úplně prvním radiokempu, který na vás chystáme, 8. červenec, kemping Rožnov pod Radhoštěm. A moc hezky se tam o vás bude starat Ondra Kubla a Verča Lhotová, kteří vás budou provázet celým odpolednem a vy si budete spolu s nimi moci dát to živé vysílání. U telefonu mám právě teď přímo Ondru Kubalu. Zdravím, hezký večer, Ondro, ahoj.
1: Ahoj,
0: no tak to není Ondra, to je Verunka, Verčo, já tě zdravím, ahoj. Výborně, vy dva už jste na místě, jaké tam panuje počasí na místě činu?
2: Právě teď Mílo začíná pršet, ale my pijeme pivo a panáky, takže nám je docela fajn. Je nám teplo a vypršky se do noci, takže zítra by to mělo být v pohodě.
0: Ano, a zkoukli jste předpověď, jak to bude vypadat s počasím, protože já jsem na to koukal před chvilkou a má to být jako polojasné, má to být hezké, má to být fajn.
1: Hele, podle posledních zpráv, tak by mělo být opravdu polojasno, svítí sluníčko a příjemných 20 stupňů Celsia. Ideálně.
0: Výborně. Tak vy nám musíte říct, co vy tam všechno zítra budete dělat v tom živém vysílání. Co máte v plánu? Protože já to říkám celou dobu, že půjde o soutěže, o překvapení v momentech vysílání. Tak co máte v plánu na zítřek?
2: Mílo, chtěli jsme ti říct, že to říkáš výborně. A nepřestávej a pokračuj v tom.
0: Ano.
2: Protože přesně tohle máme v plánu. My dvě začínáme vysílat živě z kempu.
0: Ano.
2: Na poslední slovo účty a tak. Tak to si tady s vámi můžete zahrát živě, ale hlavně od 19. hodiny.
1: Vystoupí kapela Opět a Radeček Trio.
2: A pozor, a teďko, znáš tři mušketýry, jo? Jak byly tři, ale byly čtyři.
0: Ano.
2: No, ano, tak možná, to je problém i Opět a Radeček Trio tohle.
1: Ano, možná vás to zmátlo, že jste si řekli Opět a Radeček Trio budou tři. Chyba lávky budou čtyři.
2: No, ale my tomu taky nerozumíme, takže čekáme za zítřek na 19. hodinu, jak to dopadne.
0: Prosím tě, a já jsem slyšel, že v těch 20 hodin, kdy končí vystoupení Opět a Radeček, to vlastně nekončí a pojede dál afterparty, to znamená Ondra Albrecht tam pojede diskotéku, to už bude taková dokopná, předpokládám.
1: Přesně tak, ano, ano, songy na psání, Ondra zahraje každému, co se mu líbí a bude tady pořádná diskuška.
0: No a vy budete unavený nebo pojedete dál po skupině Opět a Radeček?
1: My jedeme až do druhého dne do rána.
0: Jo, takže už oteď, v předvečer, až do druhého dne do rána, takže jako třídenní akce vás čeká, super.
2: V podstatě, Milane, takhle, Ondra Albrecht, na kterého jsi se ptal, je tady už s náma taky. A když se tak na něj teď s Verčou díváme do toho restauračního kempového zařízení, já bych řekl, že jede už teď. Doufejme, že mu nějaký týden na zítřek bydou.

0: jede už do plnej.
1: No, takhle, jeďte do plnejch úplně všichni a to, jak pojedete do plnejch zítra, to my si všichni rádi dáme v živém vysílání, takže já se na vás těším přes Ether Frekvence 1 a ráda vás připojím taky. Tak se mějte moc hezky a užijte si to. Ať to tam žije.
0: I my se moc těšíme a přijďte do Rožnova pod Hradoštěm. Těšíme se na vás.
2: Protože kdo nebude zítra v Rožnově, Mílo, jako by nebyl.
1: Ano, moc díky, hezký večer, těšíme se na zítřek. Ahoj.

Horca v Letoariem, máme 9 minut po půl desáté. Dneska je za námi jeden velký úžasný fotbal, kdy Argentina otočila zápas Egyptem a nakonec vyhrála 3-2. Jaký bude ten další, tak doufám, že to bude hezká podívaná opět, protože souboj evropského týmu s jeho americkým uzavírá to osmifinálové dění nebo osmifinálové zápasy na mistrovství světa. No a švýcarští fotbalisté budou hrát ve Vancouveru proti Kolumbii. Utkání má výkop ve 22 hodin. Přesně v tento čas dorazí taky Honza Homolka. My pro vás máme další souhrnné zprávy, ve kterých nabídneme 7. červenec takový, jaký byl. Už za chvíli Timothy, Jennifer Lopez, tady je Bouře, tady je Soza.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér s prezidentem se mýlili. Schillerová se zastává evidence tržeb a Rusové se mohou vrátit na olympiádu. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Český prezident také řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je nezbytná. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí, podporují oborové asociace a komory a podle konzervativního odhadu ministerstva financí má ročně přinést až 14,4 miliardy korun, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
2: Evidence tržeb určitě není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Jde o standardní nástroj moderní správy daní. Více než 20 evropských států využívá obdobné systémy a ve světě jde o naprosto běžnou praxi. Ostatně říkají to i nezávislí ekonomové z Univerzity Karlovy, a to přímo ve studiu Centra veřejných financí, která se věnuje daňovým dopadům EET a která byla zveřejněna minulý týden.
1: Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Se slučováním malých škol jedné obce počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Pokud obec zřizuje více škol, musí mít každá alespoň jednou za poslední 3 roky minimálně 180 žáků. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Uvedli jeho představitelé v prohlášení pro média. Fotbalisté Argentiny dokonali velký obrat v 8. finále mistrovství světa proti Egypťanům. Po brankách Ibrahima a Zika a neproměněné penaltě Messiho prohrávali 0-2, ale od 79. minuty dali 3 góly. Romero, Messi a v 92. minutě Fernandez rozhodli o tom, že Argentina porazila Faraony 3-2 a postupuje do čtvrtfinále světového šampionátu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech ještě do zvuky deště, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Hezký večer vám přeji po 22. Ještě 2x60 minut si ukrojíme z toho 7. července a myslím, že je taky nejvyšší čas se podívat na červenec 8, který samozřejmě bude následovat, jaké události nás čekají, o čem se bude mluvit, o čem se bude psát, už nějak tušíme. Tak za chvilku více, teď YouTube, Alize nebo Krištof.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Sweetest Thing. To byly YouTube 18 minut po 22. Události zítřka tušíme je zítra 8. července. Co se mistrovství světa ve fotbale týká, tak zítra nás čeká volný den, žádný zápas, žádný mač a pak to odstartuje všechno mezi těmi 8 nejlepšími. Jinak pokračuje samozřejmě tenisový Grand Slamový turnaj Wimbledon, čeká nás čtvrtfinále dvouhry a do třetice taky úvodní první zápasy nebo zápasy prvního předkola fotbalové ligy mistrů. Jenom pro zajímavost, Sparta bude hrát až poslední předkolo, Slavia nasazená přímo do skupinové části. Tak u toho budeme minimálně v rámci zpráv zpravodajství na frekvenci 1. A teď před půl jedenáctou Sandra Connells, anebo Eva Farná, novinka Perpetuum mobile.

Listening Love, to byla Sandra ve velkém hitu, který tady byl už někdy v 60. Máme lehce před půl jedenáctou, další fotbalový zápas se vyplatí sledovat. Je tady souboj evropského týmu s jihoamerickým a ten uzavírá osmifinálové zápasy.

na mistrovství světa, takže švýcarští fotbalisté hrají ve Vancouveru proti Kolumbii. Utkání mělo výkop ve 22 hodin. No a stav 28. minutě 0-0. Za chvíli Brian May, teď Anaka na malu.

co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil.

0: To máš Lávilky Liu a to byl Brian May. Tahle skladba vznikla kolem roku 1988 a bylo to slyšet, protože odráží Majovo tehdejší emocionální vyčerpání a rozpatové jeho prvního manželství a taky city k budoucí manželce Anitě Dobson. Bylo to plné emocí. Tak na těch ubírat nebudeme do 23. Bude tady Beverly Craven, Promise Me, Plain Whiteys, nebo Marek Ztracený, ta bílá ti sluší.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Babiš a Pavel odjeli separátně. Češi už zase cestují na Blízký východ a Lehečka po boji nestačil na Zvereva. Muchová je v semifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. A v takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit to uvedl ministr zahraničí je Petr Macinka. Prezident k zapojení Česka do vojenských nákupů pro Ukrajinu říká.
5: Pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něj nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí, aby ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
4: Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdů do těchto destinací v Africe nebo Asii. Frekvenci 1 to prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
6: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam
4: Ukrajinský prezident Zelenský v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka na trávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska 7-6 a 6-4. V boji o premiérové finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. Naproti tomu Jiří Lehečka v dohrávce s nasazenou dvojkou Zverevem obrat nezvládl. Prohrál 1-3 a skončil v osmifinále. Matyáš Svacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24-letý český cyklista při debitu na nejtěžším etapovém závodě pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi. Sám projel cílem ve městě Foix jako desátý. Novým lídrem je osmý Nor Thorsten Tren.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Čekáme polojasno až jasno na jihozápadě Čech. Bude ve středu ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy pak k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.
7: Hezký večer do té poslední hodiny, která je před námi. Fugees budou taky James Blunt a nebo Jelen všude zdejší.
0: Frekvence 1.
1: A Milan Bílek.

Rok 1996 přinesl jednu z nejpůsobivějších předělávek hudební historie. Tohle bylo trio Fugees, které vzalo slavný hit Roberta Flacka a proměnilo ho v moderní hip-hopovou soulovou klasiku. Hlavní vokál naspívala Lauryn Hill, jejíž emotivní výkon, myslím, dodnes bere dech. No a zajímavostí je, že původně chtěli Fugees text výrazně upravit, ale autoři skladby to vlastně nedovolili a dobře, že se tak nestalo. Vznikla totiž nahrávka, která získala Grammy Awards za nejlepší R&B výkon dua nebo skupiny a dodnes patří k těm nejhranějším písním 90. let. Nezapomněli jsme na ni. Už za chvilku Dermot Kennedy, MC Erika Barbara nebo teď Mark Embora, Belong Together.

Dermot Kennedy na frekvenci 1. Nezapomeňte, že zítra po ránu se bude hrát o 30 tisíc korun v našem posledním slově. Tak to nepromeškejte mezi 7 a 8 hodinou první kolo. Teď Lucie a srdce.

0: kamy.
1: Draho kamy odmíraj, krátce před půlnocí ode mě, dobrou noc až do rána. Zítra nás čeká první radiokem, takže mě tady máte po 20. hodině. Teď je Eurythmics a 17.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér s prezidentem se mýlili. Schillerová se zastává evidence tržeb a Rusové se mohou vrátit na olympiádu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Český prezident také řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je nezbytná. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí, podporují oborové asociace a komory a podle konzervativního odhadu ministerstva financí má ročně přinést až 14,4 miliardy korun, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
2: Evidence tržeb určitě není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Jde o standardní nástroj moderní správy daní. Více než 20 evropských států využívá obdobné systémy a ve světě jde o naprosto běžnou praxi. Ostatně říkají to i nezávislí ekonomové z Univerzity Karlovy, a to přímo ve studiu Centra veřejných financí, která se věnuje daňovým dopadům EET a která byla zveřejněna minulý týden.
1: Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Se slučováním malých škol jedné obce počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Pokud obec zřizuje více škol, musí mít každá alespoň jednou za poslední 3 roky minimálně 180 žáků. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Uvedli jeho představitelé v prohlášení pro média. Fotbalisté Argentiny dokonali velký obrat v 8. finále mistrovství světa proti Egypťanům. Po brankách Ibrahima a Zika a neproměněné penaltě Messiho prohrávali 0-2, ale od 79. minuty dali 3 góly. Romero, Messi a v 92. minutě Fernandez rozhodli o tom, že Argentina porazila Faraony 3-2 a postupuje do čtvrtfinále světového šampionátu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech ještě do zvuky deště, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1. Frekvence

0: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš a Pavel odjeli separátně. Češi už zase cestují na Blízký východ a Lehečka po boji nestačil na Zvereva. Muchová je v semifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. A v takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit to uvedl ministr zahraničí je Petr Macinka. Prezident k zapojení Česka do vojenských nákupů pro Ukrajinu říká.
2: Pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něj nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí, aby ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
1: Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdů do těchto destinací v Africe nebo Asii. Frekvenci 1 to prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
3: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam
1: Ukrajinský prezident Zelenský v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka na trávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska 7-6 a 6-4. V boji o premiérové finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. Naproti tomu Jiří Lehečka v dohrávce s nasazenou dvojkou Zverevem obrat nezvládl, prohrál 1-3 a skončil v osmifinále. Matyáš Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24-letý český cyklista při debitu na nejtěžším etapovém závodě pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi. Sám projel cílem ve městě Foix jako desátý. Novým lídrem je Minor Thorsten Tren.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno na jihozápadě Čech. Bude ve středu ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy pak k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Můj doktor se tady pýta, kovy špony broky v těle máte?
0: Kovy špony broky? A takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vás někdo nepostřelil, ne?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké.